0: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel?
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži?
4: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
3: Elektrikář?
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Jsme Klasik Praha.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Tohle je Klasik Praha.

0: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
7: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
10: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
11: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
15: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slyšeli jsme Tanec hodin z opery La Gioconda Milcare Ponchielliho v podání Pražského symfonického studiového orchestru pod vedením Petra Tomčányho. Je 7 hodin 7 minut, začalo předchozí skladbou dnešní ranní vysílání 6. října. Máme úterý a právě dnešní datum 6. říjen připomíná otevření jednoho velmi zajímavého podniku, který dosvědčuje, jakou zálibou oplývali lidé ti trochu movitější v 18. století a především v 19. století. V 80. letech 19. století právě tuto zálibu využili dva podnikatelé a založili jednu z velmi známých hudebně zábavních institucí, kabaret Moulin Rouge. A my si dnes připomeneme jeho založení i historii, ale trochu později. Teď už zazní tóny skladby Friderika Delia Letní noc nad řekou.

Slyšeli jsme Letní noc nad řekou skladbu Friederika Delia v podání souboru Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevila Merinera. Je 7 hodin 13 minut. My jsme nezažívali do této chvíle letní noc, podzimní noc. Už máme ale ráno a před námi je téměř celý den, úterý 6. října. Mělo by být jasno nebo skoro jasno, ráno se místy, zejména v údolích, mohou ještě vyskytnout mlhy, ale ty se během dne budou rozpouštět a později večer od jihozápadu bude přibývat oblačnost. Odpoledne se můžeme dočkat teplot mezi 20 až 22 stupňů Celsia. Nyní se však dočkáme jiné melodie než té předchozí, kterou jste slyšeli. Pochodu z baletu Šípková růženka Petra Iliče Čajkovského hraje Slovenská filharmonie pod taktovkou Richarda Haymna.

0: Klasik Praha.
1: Hudebníkem širokého zaměření byl Bedřich Diviš Weber. Kromě skladatelské, pedagogické a organizační činnosti byl také významným hudebním teoretikem. Zabýval se též technickým vývojem hudebních nástrojů a uspořádal historicky první sbírku lidových českých písní. Narodil se před 260 lety 9. října 1766. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Říkaj!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr
9: a šíříme
11: dvojnásobíme investice.
10: Přijmete to riziko?
9: Ale je to na vás.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz.

0: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme árii z opery Carmen Georges Bizeta, hrál nám BBC koncert orchestra pod vedením Stevena Mercurya a hlavně pěl Joseph Calleja. Dospíval 2 minuty před 7:30. My se dnes ocitneme vícekrát v Paříži, nebo chcete-li ve Francii, a vlastně tak trochu se dotkneme i Španělska, neboť si připomeneme otevření jednoho slavného hudebního místa a hudebně zábavného místa, tedy kabaretu Moulin Rouge v Paříži. Otevřen byl tento kabaret 6. října a stalo se tak v roce 1889. Za to, že vůbec vznikl tento prostor, mohou dva pánové podnikatelé, Charles Zidler a Joseph Olle. A právě díky Josephu Ollerovi se tak trochu ocitáme i ve Španělsku, protože to byl katalánský podnikatel, mimochodem vymyslel i určitý druh sázek na koně. Ale společně s Charlesem Zidlerem měli možnost dát Paříži jeden krásný zábavní prostor. A nejenom jeden, protože byli také vlastníci koncertního sálu Olympia.

Slyšeli jsme hudbu Ludwiga van Beethovena, zaposlouchali jsme se do čtvrté věty symfonie číslo 4 B-dur. Hrála Česká komorní filharmonie pod vedením Petra Vronského. Nyní je 7 hodin a 34 minut. Za chvíli nás čeká hudba Jana Dismase Zelenky a zaposloucháme se do první části mise Circumcisionis. Také pět nám bude ansámbl Inežal pod vedením Adama Viktory, ale to bude až za chvíli. Předtím se opět vracíme do Paříže a připomínáme si otevření slavného kabaretu Moulin Rouge, který se stal ikonickou stavbou Paříže, především tedy části Montmartre. Jak jste slyšeli, založili tento podnik dva podnikatelé, Charles Zidler, Joseph Oller, a měli na mysli, když zakládali tento podnik, to, že by si přivydělali na zálibě bohaté společnosti, která měla v 80. letech 19. století velkou oblibu navštěvovat chudší čtvrti a alespoň trochu jako turisté se cítit a možná vcítit do života chudších obyvatel Paříže. Montmartre byl uměleckou čtvrtí, módní čtvrtí, a tak nelze mluvit o tom, že by bohatí chtěli navštěvovat příliš chudé čtvrti, ale chtěli zažít onu atmosféru jiné části Paříže než té honosné, ve které žili. A to jim páni podnikatelé dopřáli. Navíc podnik Moulin Rouge byl otevřený široké společnosti a tak se tam mohli setkávat jak místní obyvatelé, tak třeba právě ti, kteří přijížděli z dalších částí Paříže anebo z jiných částí Francie, či turisté. Setkávali se tam dělníci, umělci, střední třída, obchodníci, ženy, které si to mohly dovolit, a právě také turisté projíždějící Paříží. Čím kabaret Moulin Rouge zaujal, to si řekneme za chvíli.

0: Slyšeli jsme první část emise Circumcisionis Jana Dismase Zelenky v podání souboru Ensemble Inigal pod vedením Adama Viktory. Je 7 hodin 40 minut a my si dnes 6. října připomínáme otevření známého kabaretu Moulin Rouge. Otevřen byl 6. října roku 1889 a měl velmi zajímavý prostor. Dříve tedy než vyhořel, stalo se tak v roce 1915, tak vlastně šlo o krásný prostor, včetně zahrady. Byla to revoluční architektura, alespoň pro pořádání velkolepých představení, protože umožňovala rychlé změny i změny výzdoby. Navíc se v tomto prostoru konaly i šampaňské večery, které byly charakterizované živou zábavou a tancem. Často program začínal ve 22 hodin. Také se tam objevila celá řada vynikajících tanečnic, tanečníků a také komiků. Jedním z nich byl Petoman, který byl charakterizován velmi netradiční zábavou, kterou byl schopen vytvořit. Raději si o tom přečtěte, není vhodné o tom mluvit na veřejnosti, protože šlo o vyluzování různých zvuků, které zkrátka pobavili publikum. Další a velice důležitou součástí historie Moulin Rouge byly také plakáty Toulouse-Lautreca. Ten tam velice rád chodil, možná jste to viděli i v hudebním filmu z roku 2001, byl okouzlen onou velkolepou atmosférou, zábavou. No a pak je také důležité zmínit, že se právě v Moulin Rouge objevil nový tanec inspirovaný čtverilkou, který získával čím dál tím víc na popularitě, tedy známý kankán. A dokonce právě tento tanec také rozšířil to, že se začaly zakládat kabarety i v jiných městech a právě tam se také kankán tančil. A možná víte, že kankán se objevil také ve skladbách Jacquesa Offenbacha. My si jednu připomeneme a ta nám také připomene Veselý pařížský život. Je to předehra k této operetě Pařížský život. Hraje Symfonický orchestr Polského národního rozhlasu pod vedením Richarda Heymana.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Na soundtracky filmu O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
4: Informační služby?
5: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
4: Kavárna?
5: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
4: Salonek?
5: Správně, uhodlo si.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Ladíte Klasik Praha.

Z písňového cyklu cigánské melodie nám Antonín Dvořák přináší krásné skladby. Druhou část cigánských melodií nám nyní předneslo Talichovo kvarteto a byla to část nazvaná Ach, kterak trojhranec můj. Hrálo Talichovo kvarteto tyto tóny v 7 hodin a 53 minut a nás nyní čeká jiná skladba, tentokrát od Antonia Vivaldiho. A přestože půjde o árii, nezazní v ní lidský hlas. Uslyšíme jako hlavní melodii krásné houslové solo. Nulla in mundo pax e sincera, to je skladba, kterou nám zahraje Nicola Benedetti a skotský komorní orchestr.

0: Slyšeli jsme ukázku z díla Antonia Vivaldiho Nezvyklé árii. Tentokrát to byla část z jeho díla Nulla in mundo pax sincera. Hrála Nicola Benedetti a skotský komorní orchestr dohráli těsně před 8. Nyní už 8 je a my se zaposloucháme do znělky zpráv a poté do další pěkné hudební nabídky. Čeká na nás druhá věta symfonie číslo 1 D dur Titán Gustava Mahlera v podání České filharmonie pod vedením Semjona Byčkova.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ministr školství Robert Plaga je zklamaný přístupem koaličních partnerů k novele, která by měla přinést změnu financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách. Řekl to novinářům na akci u příležitosti Světového dne učitelů. Projednávání novely včera vláda přerušila, vrátí se k ní za týden po jednání koalice. Návrh byl odložen kvůli stanovisku motoristů a ministrů SPD. Saúdskou Arábií vedená koalice oznámila údery na cíle povstaleckých Húsiů v jemenském přístavu a městě Hudajda. Zároveň se však saúdsko-arabské metropoli Riad pozdě v noci ozývaly hlasité exploze. V Riadu byly v pondělí zaznamenány výbuchy už dříve. V Jemenu eskalovaly boje mezi zmíněnou koalicí a povstalci podporovanými Íránem. Ve Frankfurtu nad Mohanem bude dnes večer slavnostně zahájen 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko, které bude reprezentovat 70 autorek a autorů. Na slavnostním zahájení vystoupí spisovatelka a překladatelka Radka Denemarková. Pro odborníky se veletrh otevře ve středu, pro širokou veřejnost v pátek, potrvá pak do neděle. Dnes bude na Českou republiku jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se ojediněle zejména v Čechách ještě mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jeho západní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 16. To je ze zpráv všem a nyní už zazní hudba Gustava Mahlera.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme druhou větu Titána, symfonie číslo 1 D dur Gustava Mahlera. Hrála Česká filharmonie pod taktovkou Semjona Pičkova a dohrála 10 minut po 8 hodině. Za chvíli Moteto Nive Puer skladatelky Isabely Leonardi. Byla to řádová sestra, která uveřejnila za svého života přes 200 skladeb a žila mezi lety 1620 až 1704. Nám její dílo zaspívá Benedetta Mazzucato a zahraje soubor L'arpeggiata. Ale než se vydáme do minulosti, je tu ještě žhavá současnost, a to v pražských ulicích. Bohužel tedy přehled dopravních nehod jedna komplikuje sjezd, a to z dálnice D11, exit 1. Další se objevila na ulici 5. května, buďte opatrní také v Rochlické ulici, a nehoda je hlášena rovněž z Litochlebského náměstí.

Slyšeli jsme dávné moteto Nive Puer, které nám zaspívala Benedetta Mazzucato a zahrál soubor L'Arpeggiata pod vedením Kristýny Pluhar. Byla to skladba Isabely Leonardi. Za chvíli se zaposloucháme do hlasu José Curry a uslyšíme arii Averte torto Firenze come un Alberto Fiotiro. A je to pochopitelně část z opery Gianni Schicchi Giacomo Pucciniho. Uslyšíme hrát soubor Filharmonia Orchestra pod vedením Placida Dominga. Předtím je tu ale pro vás pozvánka. A to na velmi pěkné provedení Beethovenových houslových sonát. Český spolek pro komor hudbu v rámci sezony uvádí kompletní provedení těchto děl Ludvíka van Beethovena, a to v interpretaci houslisty Jana Fischera a klavíristy Martina Kasíka. Celý cyklus se odehrává ve Dvořákově síni pražského Rudolfina a bude proveden během 3 podvečerů a večerů 11., 14. a 19. října. Tento ambiciozní projekt nabízí jedinečnou možnost slyšet kompletní vývoj Beethovenovy tvorby pro housle a klavír. Zazní jak

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám současnou skladatelku Kateřinu Horkou, vítězku řady českých i mezinárodních soutěží, která představí ukázky ze své tvorby pro různá obsazení. Více o inspiraci jazzovou hudbou, cestovatelskými zážitky i své kompoziční práci prozradí v pořadu s premiérou v úterý 6. října od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Péleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniller a režie Christophe Loy. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte víc

0: více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Jamese Hornera, která doprovázela film Statečné srdce v roce 1995 poprvé, no a od té doby neustále, když se na takový film podíváte. 8 hodin 29 minut, za chvíli jeden pěkný kousek ze 24 preludií a fug Dmitrije Šostakoviče. Zazní fuga a dur a je to sedmá část. Hrát nám bude Juliana Avdějeva. Ovšem hrát bude ve chvíli, kdy také budete moci telefonovat do našeho studia své odpovědi na dnešní soutěžní otázku. Jak už jste slyšeli možná před chvílí, dnes budeme soutěžit o dvě vstupenky na jeden velmi zajímavý cyklus. Je krátký, ale opravdu velmi zajímavý. Český spolek pro komorní hudbu totiž přináší milovníkům především tvorby Ludvíka van Beethovena kompletní provedení jeho houslových sonát v interpretaci houslisty Jana Fischera a klavíristy Martina Kasíka. Jsou připraveny tři koncerty. Jeden 11. října, další 14. října a ten poslední 19. října. A vy máte možnost v dnešním ranním vysílání vyhrát vstupenky na 11. říjen od 17.30 do Dvořákovy síně Rudolfina. To je tedy příležitost slyšet dílo Ludvíka van Beethovena ve skvělém podání Českého spolku pro komorní hudbu, respektive zmíněných umělců. Ale budete si moci poslechnout zdarma nebo díky této soutěži tento koncert 11. října v Rudolfinu, jen když budete soutěžit podle pravidel našich soutěží. Ta najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz a také když včas zavoláte správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku. A to je třeba zavolat na telefonní číslo 739 987 987. Prosím, volejte jenom po dobu následující skladby. A už se dostáváme k soutěžní otázce. Ludvík van Beethoven jako mladík měl možnost se přestěhovat, nebo spíše mladý muž, se přestěhovat do Vídně, aby tam mohl studovat u dalšího významného hudebníka. A mě zajímá, který to byl, a já mám pro vás naštěstí možnost výběru. Jedním z nich mohl být Wolfgang Amadeus Mozart, nebo Josef Haydn, a nebo to mohl být Johann Georg Albrechtsberger. Které z těchto jmen je správně?

0: Slyšeli jsme ukázku ze 24 preludií Dmitrije Šostakoviče, byla to fuga A-dur a hrála jej Juliana Avdějeva. Dohrála 5 minut po 8:30 a tím také končí možnost volat odpovědi na dnešní soutěžní otázku, která se týkala Ludvíka van Beethovena, neboť jsme soutěžili o 2 vstupenky na jeden z koncertů Českého spolku pro komorní hudbu, který pro vás připravil kompletní provedení Beethovenových houslových sonát v interpretaci houslisty Jana Fischera a klavíristy Martina Kasíka. Hráli jsme o koncert 11. října, respektive o 2 vstupenky na tento koncert. A já se ptal na to, za kým jel studovat Ludvík van Beethoven do Vídně jako mladý muž, prý se tam odhodlal v 21 letech a dorazil tam. A měli jste na výběr ze 3 jmen, tím jménem vítězným je jméno Josefa Haydna. Opravdu tam jel za tím, aby s ním studoval. To je tedy to jméno, které jsem chtěl slyšet a to mi také zavolal jeden z volajících. Nebyl úplně první, nicméně byl první, kdo zavolal toto jméno, tedy jméno Josefa Haydna. Já gratuluju panu Liškovi k dobrým znalostem, no a vám přeji štěstí a úspěch v dalších našich soutěžích.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla hudba Leonarda Bernsteina, my se zaposlouchali do části baletu Nezadaní, Fancy Free. Bylo to finále, devátá část. Hrál orchestr z New Yorku, New York Philharmonic Orchestra pod vedením autora hudby. 8 hodin 41 minut a přichází na řadu hudba francouzská barokní od Michela Richarda Delalandeho. Zaposloucháme se do části 12. svity, a to v podání souboru La Symphonie du Marais pod vedením Iga Reineho.

Dozněla barokní francouzská hudba Michela Richarda de Lalandeho. My se zaposlouchali do žiku z 12. svity La Symphonie du Marais. Soubor pod vedením Ika Reineho dohrál minutu před 9:15 a my se teď zaposloucháme do hudby Josefa Haydna. U něhož chtěl také studovat Ludwig van Beethoven. Mluvili jsme o tom před chvílí. Uslyšíme druhou část symfonie číslo 101 D dur hodiny a hrát ji bude jeho Česká komorní filharmonie pod taktovkou Ondřeje Kukala.

0: Klasik Praha.
1: V pořadu Švédský stůl si poslechneme hudbu z alba Praetorius tančí. Na projektu se podílel německý soubor kapela Della Torre a sopranistka Margaret Hunter. Taneční hudbu přelomu 16. a 17. století si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
9: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
10: Promění.
9: A v novou sukínku?
10: Promění.
9: A v paraplíčko?
10: Promění.
9: I na obal pro pastelky?
10: I v obal.
9: A v baťůžek?
10: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
11: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
9: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
10: Běž už.
11: Více na cestaodpadu.cz.
12: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Doznělo finále, čtvrtá část St. Paul's Youth Gustava Holsta. Hrál nám soubor London Concert and the Chamber Ensemble a dohrál těsně před 9:00. Za chvíli od László Weinera uslyšíte třetí část koncertu pro flétnu, violu, klavír a smyčcový orchestr. Tuto skladbu László Weinera zahraje Kaspar Zender, Milan Radič, Eva Arontinian a kapela Istropolitana pod vedením Kaspara Zendera. Bude to první skladba dnešní dopolední nabídky Ondřeje Fischera. Filip Sichra vám přeje pěkné úterý.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Hezké úterní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 6 minut po 9. hodině 6. října, svátek dnes slaví Hanuš. A vy nás posloucháte jako obvykle na frekvenci 98,7 FM v Praze a okolí. Naladit nás můžete i jinde v digitálním vysílání DAB+. Také nás lze poslouchat přes webové stránky klasikpraha.cz. Můžete nás poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace. No a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás teď zdraví Ondřej Fischer. Naše dopolední vysílání právě zahájila maďarská hudba, byl to skladatel László Weiner, žák Zoltána Kodáje, který stejně jako jeho učitel využíval ve své tvorbě prvky maďarského folkloru. Výrazné folklorní vlivy jsme mohli slyšet i v této třetí větě Weinerova trojkoncertu pro flétnu, violu, klavír a smyčcový orchestr, kde účinkoval tedy na této nahrávce soubor kapela Istropolitána z Bratislavy. Na flétnu hrál Kaspar Zender, na violu Milan Radič a na klavír Eva Arutunjan. V této hodině našeho vysílání, tedy ještě před desátou, si mimo jiné také zasoutěžíme dnes s operou Národního divadla, která věnovala do soutěže dvě vstupenky na představení Peleas a Melisanda, což je opera Claude Debussyho, jeho jediná dokončená opera, která se někdy řadí ke stylu zvanému symbolismus. Bude mít premiéru teď v říjnu, ale vy budete tedy mít možnost vyhrát vstupenky na představení až na samém konci října 31.10. od 19 hodin v Národním divadle. Tak pokud máte zájem o vstupenky na tuto operu, tak s námi můžete soutěžit ještě někdy před 10. hodinou v našem dnešním dopoledním vysílání. No a dále nás teď čeká pravidelná rubrika Novinka týdne, v níž si představíme novou nahrávku Smetanovy Libuše.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Ještě jako ozvěna rozsáhlých oslav 200. výročí narození Bedřicha Smetany, které v roce 2024 připomínal takzvaný rok české hudby i projekt Smetana 200, vyšla teď 18. září u Suprafonu nová nahrávka Smetanovy slavnostní opery Libuše z roku 1872, která je spjatá s Národním divadlem, měla tam premiéru v roce 1881 v tehdy nově otevřené Zlaté kapličce. Je to dílo, jehož koncepce nezapřeštěná inspiraci operami Richarda Wagnera. Podobu legendy o kněžně Libuši přijal libretista Josef Vencik především z rukopisu Zelenohorského od falzifikátora Václava Hanky. A tato nová nahrávka, vydávaná jako trojalbum, byla natočena tedy ve Dvořákově síně Rudolfina pod režijním vedením Jiřího Gemrota v rámci koncertních provedení této opery během předloňského ročníku festivalu Pražské jaro. Obsazení nahrávky je výkvětem současné české hudební scény. Česká filharmonie hrála pod taktovkou dirigenta Jakuba Hruši, Pražský filharmonický sbor připravil Lukáš Vasilek. V hlavních rolích se představili Kateřina Kněžíková jako Libuše a Adam Plachetka jako Přemysl a ve vedlejších rolích pak další přední čeští operní solisté Alžběta Poláčková, Martin Bárta, Jan Šťáva, Richard Samek, Jiří Brikler či Václava Krejčí-Housková. Tuto nahrávku Libuše v kompletní podobě mimochodem tady na Klasik Praha odvysíláme také v rámci večerního koncertu bez smokingu 28. října v den státního svátku od 20 hodin, ale teď aspoň tedy krátká ukázka, bude to známá úvodní fanfára Libuše a tedy celá předehra tohoto díla. Hrát nám bude Česká filharmonie a diriguje Jakub Hruša.

To byla předehra ze slavnostní opery Libuše Bedřicha Smetany z nové nahrávky, která vyšla nedávno u Suprafonu a která byla natočena na Pražském jaru v roce 2024 u příležitosti připomínek 200. výročí Smetanova narození. Více informací o této nové nahrávce v podání České filharmonie Jakuba Hruši, Pražského filharmonického sboru a předních solistů si můžete přečíst i na webových stránkách klasikpraha.cz. No a celou nahrávku také odvysíláme, jak už jsem říkal, tady na Klasik Praha v den státního svátku 28. října od 20 hodin v rámci pořadu

0: Klasik Praha.
1: Vysočina sobě je nový prestižní koncertní cyklus symfonické hudby, který poprvé v historii přiváží do kraje Vysočina špičková profesionální tělesa. Kdo stál u jeho zrodu a kde se koncerty konají, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
6: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
7: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody.

0: více na webu Metropole Zličín.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na Klasik Praha teď dozněla tato filmová hudba, kterou složil Vladimír Kozma, známý filmový skladatel, sice rumunský rodák, ale od 60. let žijící ve Francii, pro komediální film s názvem Rabín Jákob z roku 1973, režiséra Gerarda Uriho, kde Louis de Funès stvárnil hlavní roli. No a hudbu z tohoto filmu si mezi jinými francouzskými filmovými soundtracky vybral houslista Renaud Capuçon na album, které vyšlo předloni a ze kterého pocházela tato ukázka. Natočil ho společně s orchestrem Le Siècle. Následuje teď jedna z Schubertových písní, bude to píseň nazvaná Der Zwerg, neboli Trpaslík, velice dramatický kousek, balada na slova básníka Matthäuse Kazimíra von Collin, která vznikla kolem roku 1825. Pozoruhodná je mimo jiné tím, že zpěvák nebo zpěvačka během této písně vystřídá hned tři různé role. Vypravěče, trpaslíka a královnu, kterou tento trpaslík z nešťastné lásky uškrtí šálou. Ale nebudeme předbíhat, zaspívá nám to sopranistka Fatma Said, kterou na piano doprovodí klavírista Malcolm Martineau.

Tak to byl dramatický příběh vyprávěný v rámci jedné pětiminutové písně. Byla to skladba France Schuberta Der Zwerg, neboli Trpaslík, a zpívala nám sopranistka Fatma Said, pěvkyně egyptského původu, která natočila skvělé album vydané v loňském roce s německojazyčným romantickým písňovým repertoárem. V tomto případě ji na klavír doprovodil skotský pianista Malcolm Martineau, jeden z předních světových korepetitorů. No a za okamžik v našem vysílání proběhne také slibovaná soutěž, do které dnes vstupenky věnovalo Národní divadlo. Opera Národního divadla v Praze bude uvádět teď v říjnu novou inscenaci Debussyho, jediné dokončené opery Peleas a Melisanda, která je považována za vrcholné dílo hudebního symbolismu. Premiéry bude mít tato opera 15. a 18. října v Národním divadle. My budeme ovšem soutěžit o vstupenky až na termín 31.10. od 19 hodin, bude to sobota. A pokud máte zájem o vstupenky na tuto Debussyho operu v Národním divadle, tak soutěžit s námi můžete už za pár minut po hudbě Josefa Haydna. Poslechneme si úvodní část Kyrie Eleison s Haydnovým mše D-moll, které se přezdívá Nelsonova mše. Bude nám hrát a zpívat soubor The English Concert.

0: Poslouchali jsme duchovní hudbu Josefa Haydna, první část Kyrie Eleison s Haydnovým mše D-moll, zvané Nelsonova mše. Je to tedy dílo, které Haydn napsal v dobách zuřících napoleonských válek, kdy admirál Nelson zvítězil nad Napoleonem na Nilu a právě k jeho poctě tedy Haydn zkomponoval tuto skladbu, kterou možná Nelson dokonce osobně slyšel, protože v roce 1800 navštívil Esterházy z jeho palác, kde tedy Haydn působil. No a my jsme poslouchali teď nahrávku první části této mše v podání souboru The English Concert, přidruženého sboru a solistů, to vše pod vedením Trevora Pinnocka. Za chvíli si poslechneme Debussyho a jak jsem sliboval, tak o vstupenky na Debussyho také budeme teď v našem dopoledním vysílání soutěžit na obvyklém čísle 739-987-987. Dnes můžete vyhrát vstupenky na jedno z provedení Debussyho opery Peleas a Melisanda v Národním divadle v Praze. Je to opera z roku 1902, která bývá řazena k hudebnímu symbolismu. Je to Debussyho jediná dokončená opera, jejíž děj evokuje středověké legendy. No a premiéry tedy bude mít tato nová inscenace ve čtvrtek 15. a v neděli 18. října, ale vy můžete vyhrát vstupenky dnes na představení v sobotu 31.10. od 19 hodin, a to za obvyklých soutěžních podmínek. To znamená, pokud jste u nás nic v soutěži nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi jako první na zmíněné telefonní číslo 739-987-987 zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Zeptám se na jméno belgického spisovatele, držitele Nobelovy ceny za literaturu, který byl autorem divadelní hry Peleas a Melisanda, podle níž Debussy napsal tuto operu a pak i libreta k této Debussyho opeře, tedy ptám se na jméno autora hry Peleas a Melisanda.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
2: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
3: komorní hru Martiny Kinské
2: Štýrský Toajen Heisler.
3: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
2: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
3: Štýrský Toajen Heisler.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
11: Jsme Klasik Praha.
0: Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Právě probíhala telefonická soutěž o vstupenky, které dnes do soutěže věnovalo Národní divadlo v Praze. Opera Národního divadla bude uvádět teď v říjnu novou inscenaci Debussyho opery Peleas a Melisanda. Premiéry budou 15. a 18. 10. a my jsme soutěžili o vstupenky na sobotní představení 31. října od 19 hodin. No a v rámci soutěžní otázky jsem se ptal na jméno belgického spisovatele, nositele Nobelovy ceny, který byl autorem předlohy k této Debussyho opeře, tedy divadelní hry Peleas a Melisanda, pak osobně také vytvořil libreto pro Debussyho hudební zpracování. No a správnou odpověď tedy, že tento spisovatel se jmenoval Maurice Maeterlinck, tak tu mi jako první zatelefonoval pan Peter, který tedy vyhrál dvě vstupenky na 31. října a tím tomu ještě jednou gratuluji. Dále budeme pokračovat právě Debussyho hudbou. Poslechneme si teď krásné preludium z Debussyho kantáty La Damoiselle Ellie a bude to v klavírní úpravě, kterou nám zahraje islandský pianista jménem Víkingur Olafsson.

Tak to byla nádherná hudba Claude Debussyho. Poslouchali jsme preludium z kantáty La Damoiselle Élue, což by se dalo přeložit jako vyvolená slečna. Je to tedy Debussyho dílo původně označované jako lyrická báseň pro soprán, alt, ženský sbor a orchestr. Ovšem my jsme teď předehru z této kantáty poslouchali v klavírní úpravě, kterou nám zahrál islandský pianista Víkingur Olafsson. Určitě teď poznáte následující operní arii, je to slavná arie vévody Mantovského La Donna e Mobile ze třetího dějství Verdiho opery Rigoletto. Zpívat nám ji bude tenorista Rolando Viazon, doprovázený orchestrem Mnichovského rozhlasu.

0: Rolando Villazón, doprovázený orchestrem Mnichovského rozhlasu, nám teď zpíval známou tenorovou árii ve valčíkovém rytmu z Verdiho opery Rigoletto, árii La Donna e Mobile, pocházející ze třetího dějství tohoto slavného jevištního díla. No a před 10. hodinou ve zbývajících 5 minutách tady ještě mám hudbu Edwarda Elgara. Bude to pomalá věta z jeho slavného violončelového koncertu E-moll, koncertu, který krátce po svém uvedení neměl příliš velký úspěch, ale nakonec se stal jedním z nejhranějších děl romantického repertoáru pro solové violončelo a orchestr. My uslyšíme nahrávku, kde bude účinkovat jako solista Sheku Kane Mason, mladý britský violončelista světového renomé, a doprovodí ho londýnský symfonický orchestr pod taktovkou dirigenta Simona Rattla.
1: Hello, this is Sheku Kane Mason and you are listening to Radio Classic Prague.
2: Hello, I'm Simon Rattle, conductor. You're listening to Radio Classic Prague.

10 minut po desáté jsme na Klasik Praha teď poslouchali tuto energickou hudbu Arama Khachaturiana ze starší, ale skvělé nahrávky. Zazněla teď třetí věta z jeho klavírního koncertu, kde Vladimír Válek řídil symfonický orchestr FOK a solo hrála klavíristka Mirka Pokorná. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK mimochodem už tento týden, zítra a pozítří zahájí svou novou koncertní sezónu 92. Budou to tedy koncerty ve středu 7. a ve čtvrtek 8. října ve Smetanově síni obecního domu. Zítra to bude až od 20 hodin, což je u koncertu pražských symfoniků nezvyklé, zatímco ve čtvrtek už od 7:30 v obvyklém čase. No a na koncertech zazní houslový koncert D-dur Ludwiga van Beethovena, který přednese houslistka Alena Bajeva. A na programu bude také Brahmsova druhá symfonie v podání tedy samozřejmě pražských symfoniků pod taktovkou jejich šéfdirigenta Tomáše Netopila. No a my pokračujeme teď v našem vysílání hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Ještě zůstaneme u klavíru a poslechneme si menuet z takzvané anglické svity číslo 4 F-dur, který nám zahraje pianista Marie Peraya.

Poslouchali jsme známou muzikálovou melodii z muzikálu Singing in the Rain, neboli Zpívání v dešti. Je to tedy ústřední skladba tohoto filmu z roku 1952, ale nevznikla přímo pro ten film, je ještě starší. Pochází už z roku 1929, napsal ji Nancy O'Herb Brown. No a my jsme ji teď poslouchali v úpravě pro violončelo a komorní orchestr, kterou nám zahrál francouzský violončelista Gauthier Capuçon za doprovodu bretaňského národního orchestru, který dirigovala Johana Malingré. Dále je tady česká hudba, které se budeme věnovat v následujících minutách. Za chvíli to bude třeba Leoš Janáček a ještě před ním Petr Eben. Z jeho komorní tvorby si poslechneme teď druhou větu klavírního kvintetu z roku 1992. Skvělá nahrávka, kde účinkuje kvarteto Martinů a na piano hraje Karel Košárek.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je člen slavné herecké rodiny. Herce Martina Price se zeptám, proč skončil s divadlem a zda je to opravdu na dobro. Budeme si povídat o namlouvání audioknih a o tom, že v případě detektivek nechce dopředu znát, kdo je vrah. A také o motorkách, které jsou jeho koníčkem. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Blask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Péleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fournillier a režie Christophe Loy. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák!
8: Říkej!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
11: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
10: Navádění letadel?
11: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
10: Technik ve věži?
11: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
10: Elektrikář?
11: Jo, přesně tak.
10: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od Mol a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Leoše Janáčka, úvod z jeho slavné Glagolské mše, což je skladba přesně 100 let stará. Vznikla v roce 1926, je na staroslověnský text. A my jsme poslouchali nahrávku úvodu Glagolské mše v podání Londýnské filharmonie a dirigenta Kurta Mazura, která byla natočena živě v roce 2004 v londýnské Royal Albert Hall. K české hudbě se ještě vrátíme za chvíli také se smetanovým kvartetem E-moll z mého života, respektive tedy ze Smetanova života. Bude nám hrát Vihanovo kvarteto, ale ještě předtím je tady německé baroko. Skladatel Heinrich Schütz a skladba nazvaná Von Gott will ich nicht lassen. Zpívat nám bude sopranistka Céline Chen, kontratenorista Filip Žarusky a basista Dingle Jandel. Toto trio bude doprovázet ansámbl L'Arpeggiata.

4 minuty po půl jedenácté zazněla teď hudba Heinricha Schütze, německého raně barokního autora, od kterého jsme poslouchali skladbu Von Gott will ich nicht lassen. Zpívali nám Selin Schön, Filip Žaruský a Dingle Jandel a doprovázel ansámbl L'Arpeggiata. No a teď je opět něco z české hudby, druhá věta Smetanova smyčcového kvartetu číslo 1, která je pojatá v rytmu polky a Smetana v této hudbě vzpomínal na své mládí, kdy byl náruživým tanečníkem. Nám bude hrát Vihanovo kvarteto, ukázka z alba vydaného před 4 lety, které bylo natočeno v sále Martinů. Budou nám hrát Leo Štěpický, Jan Schulmeister, Jakub Čepický a Michal Kaňka.

spolkovém rytmu zazněla teď druhá část Smetanova kvartetu číslo 1 e-moll s podtitulem Z mého života. Byla to nahrávka Vihanova kvarteta zde ve složení Leo Štěpický, Jan Schulmeister, Jakub Čepický a Michal Kaňka. Věta, v níž Bedřich Smetana vzpomínal na své mládí a na doby, kdy měl velkou zálibu právě v tanci. No a dále teď budeme pokračovat hudbou britských autorů. Prvním z nich bude John Tavener, autor řazený někdy k žánru takzvaného duchovního minimalismu. Soubor Tenebre, vedený Nigelem Shortem, nám zaspívá Tavenerovu skladbu s názvem The Lamb, neboli Jehně, která je založena na stejnojmenné básni Williama Blakea.

0: Klasik Praha 10 minut před 11. jsme teď poslouchali tokátu od skladatele Johna Irelanda, který navzdory svému jménu byl skladatelem anglickým. Jeho hudbu nám hrál londýnský komorní ansámbl Concertante. Za chvíli nás čeká Schumannova jarní symfonie. Navzdory aktuálnímu ročnímu období si tedy jaro připomeneme s nahrávkou berlínských filharmoniků pod taktovkou Herberta von Karajana. Už za malý okamžik.
1: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
6: Salonky.
7: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
6: Úklid.
7: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
6: Ha, kuchař.
7: Správně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Je 11 hodin, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Teď začátkem podzimu jsme poslouchali skladbu, která naopak vznikala během předjaří. Je to první symfonie B-dur Roberta Schumanna, zvaná Jarní, ze které nám čtvrtou větu hrála Berlínská filharmonie řízená Herbertem von Karajanem. Dále árie Měsíčku na nebi hlubokém, slavná árie Rusalky z prvního dějství Dvořákovy opery. No a bude nám zpívat slavná představitelka této role sopranistka Gabriela Beňačková, kterou tedy na starší nahrávce doprovodí Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna.
1: Ladíte Klasik Praha.

Slavnou arii Měsíčku na nebi hlubokém jsme teď poslouchali v našem dopoledním vysílání v podání Gabriely Beňačkové, doprovázené Českou filharmonií. Dále tu mám hudbu France Lista, klavírní koncert číslo 2 A dur a jeho část Allegro animato, kterou zahraje pianista Leif Uwe Andsnes, norský virtuos, doprovázený svými krajany z Bergenské filharmonie.

Na Rádiu Klasik Praha nám teď hrál norský pianista Leif Uve Andsnes, který přednesl část Allegro Animato z Listova klavírního koncertu číslo 2 A-dur za doprovodu Bergenské filharmonie. Máme 11 minut po 11. Pokud máte rádi špičkové klavírní umění, tak tady v Praze v listopadu můžete navštívit Mezinárodní klavírní festival Rudolfa Firkušného, který pořádá Pražské jaro. Bude se jednat už o 14. ročník, no a mezi letošními interprety, kteří přijedou na klavírní festival Rudolfa Firkušného, budou pianista Andráš Šif a Jevgení Kysiň. Ti vystoupí společně v Rudolfinu 3.11. a zahrají Mozarta, Schumana, Smetanu a Dvořáka. Pak 5.11. vystoupí mladý rakouský klavírista Lukas Šternat s romantickým programem, zahraje Lista a Schuberta. 6. listopadu se představí jediný domácí zástupce mezi letošními klavíristy na festivalu Marek Kozák, který zahraje Bacha, Smetanu, Ravela a Lista. Pak ještě Anna Vinická a o den později 7.11. taktéž v Rudolfinu zahraje Brahmse, Rachmaninova, Skriabina a Chopina. No a vše završí klavírní nestor, který se často vrací na Firkušného festival, pianista Grigorij Sokolov, který 9. listopadu v Rudolfinu přednese Schuberta a Brahmse. Více informací najdete na webových stránkách tohoto klavírního festivalu firkušny.cz. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním vysílání hudbou barokního autora Giuseppa Tartiniho. Druhou větu Larghetto z autorova houslového koncertu H-moll nám zahraje soubor The English Concert a solo bude mít jeho koncertní mistryně houslistka Nadia Zwiener.

Na Rádiu Klasik Praha jsme slyšeli hudbu barokního skladatele Giuseppa Tartiniho, Larghetto z houslového koncertu H-moll. Solo na barokní housle přednesla houslistka Nadia Cvíner, kterou doprovodil ensemble The English Concert. Dále tu máme hudbu filmového skladatele Johna Williamse, tentokrát si z jeho rozsáhlé tvorby poslechneme hudbu, kterou složil pro film s názvem Chyť mě, když to dokážeš z roku 2002. A hned poté vás také Nikola Bojčev pozve k poslechu zítřejší premiéry dalšího dílu svého pořadu o filmové hudbě nazvaného Hudba stříbrného plátna.

0: Klasik Praha.
1: Na soundtracky filmu O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izád a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Peleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christophe Loi. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Dnešek by byl úplně normální den. Ale nebude.
9: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Je minuta po půl dvanácté, toto byla operetní arie píseň Ovilie, což je tedy melodie z operety Veselá vdova od France Lehára, no a zpívala nám teď mezzosopranistka Angelika Kirschlager. Dále si poslechneme Ravelovu hudbu, druhá věta ze smyčcového kvartetu F-dur, což je dílo z roku 1903, inspirované Debussyho o 10 let starším a podobně koncipovaným smyčcovým kvartetem. Bude nám hrát francouzský soubor Katio Eben, věnující se jak klasice, tak i jazzové hudbě a crossoveru. No a tato druhá věta, tak ta je v ajolském modu a je charakteristická pizzicatem, kterým tedy začíná.

0: To byla komorní hudba Maurice Ravela, svižná druhá část jeho smyčcového kvartetu F-dur v podání souboru Katior Eben. Dále nás čeká Čajkovského šestá symfonie H-moll, přezdívaná patetická, autorovo poslední symfonické dílo, které mělo premiéru jen pár dní před jeho smrtí. Typické jsou pro tuto symfonii tragické tóny, ale my si poslechneme třetí větu, která je ještě veselá, Allegro molto vivace, a zahraje nám ji Česká filharmonie pod takto svého šéfdirigenta Semjona Byčkova, který tedy s tímto orchestrem nahrál komplet všech Čajkovského symfonií.
1: Hello, this is Semjon Byčkov and you're listening to the Radio Classic.

0: Třetí větu z Čajkovského 6. symfonie, přezdívané Patetická, nám teď hrála Česká filharmonie pod taktovkou svého šéfdirigenta Semjona Byčkova. Českou filharmonii můžete tento týden, zítra, pozítří a popozítří slyšet v Rudolfinu pod taktovkou právě svého šéfdirigenta. Budou to tři koncerty, na které ještě zbývají nějaké vstupenky. Všechny budou začínat o 7:30. No a zazní tam hudba Modesta Petroviče Musorgského v Ravelově aranžma, tedy obrázky z výstavy. A v první polovině večera vystoupí solistka Karen Gomio, která bude hrát Bruchův houslový koncert G-moll, tedy slavnou skladbu romantického repertoáru. No a ještě v české premiéře úvodem programu zazní krátká symfonie nazvaná Frenzy od současného amerického autora Johna Adamse. Takže pestrý program různých stylových období zahraje Česká filharmonie tento týden ve středu, ve čtvrtek a v pátek v Rudolfinu. No a my pokračujeme za chvíli hudbou Georga Friedricha Händla, Sarabanda ze scénické hudby k divadelní hře Alchymista.
1: Divadlo v dlouhé uvádí
2: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné.
1: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
2: Divadlo v dlouhé.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
9: Viděl jsi to?
10: A co, jako?
9: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
10: No má bejt.
9: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
10: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
9: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
10: Radši dopí, ať je to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
11: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
13: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
18: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

To byla barokní hudba z pera Georga Friedricha Händla, jedna z jeho prvních skladeb, které napsal po svém příjezdu do Anglie, scénická hudba k divadelní hře Alchymista Bena Johnsona. Na nahrávce účinkoval soubor Akademie staré hudby pod vedením Christophera Hogwooda. No a před 12. hodinou teď ještě úvodní část z cyklu baletní scény Alexandra Glazunova v podání Minnesotského orchestru, což bude také poslední skladba našeho dnešního dopoledního programu.

0: Tak to byla poslední skladba dnešního dopoledního programu Rádia Klasik Praha. Úvod z baletních scén Alexandra Glazunova v podání Minnesotského orchestru, který řídil Edo de Ward. Je necelá minuta po 12. Pokračovat budeme za chvíli Mendelsonovou hudbou, pak také třeba Korsakovova Šeherezáda, hudba Sergeje Prokofjeva, Giacoma Pucciniho, Františka Xavera Duška a mnoho dalších skvělých autorů v podání vynikajících českých i zahraničních interpretů. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezké úterý a také mě ještě můžete dnes od 19 hodin slyšet v pořadu Hudba v miléniu, kde bude dnes své skladby představovat hudební skladatelka Kateřina Horká. U mikrofonu mě tady ve studiu za chvíli vystřídá kolega Ivan Dlask a já vám přeji příjemný poslech.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Přeji vám krásný podzimní den. Je úterý 6. října, u mikrofonu je Ivan Dlask, aby vás provázel dalšími pořady a příjemnou hudbou na rádiu Klasik Praha, a to až do 19 hodin. A budeme spolu poslouchat hudbu různých mistrů, tedy těch nejlepších skladeb za posledních 500 let. Teď jsme slyšeli Saltarello, které pochází, jak určitě víte, ze symfonie číslo 4 Ádor italské Felixe Mendelssohna Bartoldiho. Chamber Orchestra of Europe řídil Yannick Nézet-Séguin. Pozveme vás samozřejmě také na různé koncerty a další záležitosti. Budeme taky soutěžit, ale teď ještě ne, až v další části nebo v dalších částech našeho vysílání. A v této hodině teď pokračujeme pohádkou ze symfonické svity Šehrezáda Nikolaje Rimského-Korsakova. Jsme vybrali druhou část o carevici Kalanderovi. Hezký poslech, krásný den.

0: 13. hodinou, než začnou pravidelné zprávy, uslyšíme třeba už zanedlouho Sen lásky Ference Lista, skladbu Františka Xavera Duška, výběr z jeho tvorby symfonií, či klavírní koncert Sergeje Prokofieva číslo 3 C-dur, a přijde zaspívat taky Josef Kaleja.
1: Klasik Praha.
2: Říká se, že tenor je diagnóza, ale co to vlastně znamená? V případě mého dalšího hosta to přináší samá pozitiva. Má krásný hlas, je příjemný a zábavný společník a pro vysokou sopranistku je skutečným požehnáním. Má téměř 2 metry. Nejenom o nadcházející sezóně, ve které ho čeká Offenbachův Orfeus a Don Jose v opeře Carmen, jsem si povídala s Dušanem Růžičkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
9: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Proč se culíš?
11: Protože budeme krásný.
10: To už přece jsme.
11: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
12: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
13: Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
14: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
15: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tohle slavné a populární dílko, tedy lépe řečeno bylo v programu našeho rádia. Teď po 12. hodině, je 12 hodin zhruba 30 minut, kdy jste slyšeli Sen lásky. Ference Lista Boston Pops Orchestra řídil Arthur Fiedler. Programu dnešního koncertu bez smokingu, připomínám, že je úterý 6. října, je dílo Friderika Chopina, tedy klavírní tvorba tohoto autora, kterou bude dnes interpretovat Ivan Klánský, zahraje etídy, valčíky, taky brilantní variace B-dur či andante spianato a velkou brilantní polonézu Friderika Chopina. Na další tituly, které jsme pro vás připravili jako koncerty na přání, se můžete podívat na našich webových stránkách. A to vždycky samozřejmě od soboty na ten příští týden. To tam kolegyně zařazuje a vy máte možnost tak s předstihem vědět, na co se máte těšit. Teď se můžete těšit na hudbu Františka Xavera Duška, a to na Allegro con spirito, jeho symfonie B-dur.

Hudba českých autorů se zalíbila Helsinki Baroque Orchestra s dirigentem Apo Häkkinenem. Nahráli několik skladeb českých mistrů a mimo jiné taky tuto symfonii B-dur Františka Xavera Duška. My jsme poslouchali Allegro con spirito. Teď usedne ke klavíru Boris Krajný, aby zahrál s Českou filharmonií a pod taktovkou Jiřího Bělohlávka Andante Allegro koncertu číslo 30 dur pro klavír a orchestr Sergeje Prokofjeva.

Boris Krajný na klavír a Česká filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek, hráli Andante Allegro, koncertu číslo 3 C-dur pro klavír a orchestr Sergeje Prokofjeva.

0: Ono slavné Vincero zakončilo arii Nessun Dorma z opery Turandot Giacomo Pucciniho. Tentokrát zpíval tenorista Joseph Calleja. BBC koncert orchestra řídil Steven Mercurio.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: komorní hru Martiny Kinské
1: Štýrský Toajen Heisler.
2: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
1: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
2: Štýrský Toajen Heisler.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Klasik Praha.
6: Klasik Praha.

Ludwig van Beethoven, z jeho 7 bagatel jsme teď vybírali na klavír Melvin Tan, tedy konkrétně, a to druhou část Scherzo Allegro C dur. A ještě do zprávy 13 jsme pro vás připravili dvě skladby. Ta první je teď od Jana Dismase Zelenky, sonáta číslo 2 G-moll pro dva hoboje, fagot a basso continuo, a první část Andante Adagio. Hraje Collegium 1704 s vedoucím Václavem Luxem.

0: To jistě víte, že tomuto způsobu hraní na smyčcové nástroje, tak teď je konec, se říká pizzicato, a tohle bylo hravé pizzicato z jednoduché symfonie Benjamina Britna. Talichův komorní orchestr řídil Andrew Constantine. Teď je, už jsou tedy téměř 2 minuty po 13. hodině, úterý 6. října.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Společnost SCIO chce založit vysokou školu, požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí Ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit v září 2027. Novinářům to v úterý řekli spolumajitel SCIO Jan Šotola a projektový manažer vysoké školy SCIO Ondřej Mocek. Škola by měla být v Praze 10. Od září 2027 by chtěla nabízet 2 bakalářské studijní programy. Do prvních ročníků by mohla přijmout 100 studentů do programu vzdělávání a rozvoj dospělých a 60 studentů do programu inovativní podnikání. Izrael byl připraven sestřelit let 1073 společnosti Fly Dubai během středečního pokusu o únos, a to přesto, že na palubě cestovního letounu bylo více než 150 Izraelců. Informovala o tom v pondělí stanice CBS News s odvoláním na 2 izraelské zdroje, jaksi zasvěcené do situace. Protokol stanoví, že letadlo, které se nekontrolovaně blíží k Izraeli a představuje hrozbu, má být sestřeleno, avšak toto rozhodnutí může učinit pouze premiér. Sestřelení dopravního letadla by bylo v takovém případě považováno za menší zlo než smrt stovek lidí v případě, že by takový stroj narazil do významných izraelských mrakodrapů, například do letiční budovy či jiného strategicky důležitého cíle. Česká televize dnes oznámila, že se v příštím ročníku nebude účastnit pěvecké soutěže Eurovize. Potvrdila tak předchozí spekulace, že kvůli úsporám přistoupí k rušení některých pořadů. ČT se potýká s nejistotou kolem svého rozpočtu kvůli avizovaným snahám stran vládní koalice zrušit koncesionářské poplatky pro televizi a rozhlas a nahradit je financováním obou médií ze státního rozpočtu. Letos jejich konec patrně prosadit nestihne. A počasí dnes odpoledne bude jasno nebo skoro jasno. Večer na jihu a jihozápadě Čech oblačnost může přibývat, srážky ale nečekejte. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Jsme Klasik Praha.

Pavana Gabriela Fore, která zahájila program Po zprávách po 13. hodině, je velice populární dílko tady. Jste ho slyšeli v provedení Tanglewood Festival Chorus a Bostonského symfonického orchestru. Provedení nastudoval Seiichi Ozawa. Ale i ta další skladba si získala popularitu především pro svůj temperament, rapsodie pro orchestr España Emanuela Chabriera, kterou uslyšíme právě teď.

Rapsodii pro orchestr Espaňa Emanuela Chabriera provedl Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě a řídil ho Keith Clark. Za okamžik vás pozve náš kolega Filip Sichra k poslechu dalšího vydání pořadu, který pro vás připravuje, a předtím uvedeme ještě filmovou hudbu. Bude to téma z filmu Legenda o 1900. Playing Love bude ten název toho filmu. A my si teď poslechneme aranžmá pro flétnu a klavír. Zahrají Sara Andon na flétnu a Simone Pedroni na klavír.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá jako klavír, ale klavír to není. Je to čembalo. Fascinující nástroj, který ve 20. století vstal z mrtvých, představí v sobotním spektru hudby čembalistka Monika Knoblochová. Zjistíte, proč bez něj barokní hudba nemohla žít a kde můžete ochutnat Moničino vyhlášené, avšak nezvyklé, Café Krém. Premiéry pořadu Spektrum hudby s Filipem Sichrou se dočkáte v sobotu v 6 hodin večer.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo by chytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrart?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
2: Ladíte Klasik Praha.

Hudba Henryho Purcella zazněla teď v provedení francouzského souboru dobových nástrojů Les Musiciens de Saint-Julien, který byl založen už 2005 tohoto roku, vede ho flétnista a muzikolog François Lazarevič. A teď přednesli hornpipe ze scénické hudby ke hře Williama Congreva, The Old Bachelor. A já tu mám pro vás před další skladbou na rádiu Klasik Praha pozvánku na jeden z koncertů, nebo dvojkoncertů spíše, Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Ten dvojkoncert patří do koncertní řady a je ve dvou tedy termínech 7. a 8. října. 7. října pozor, začíná ve 20 hodin a 8. října v 19 hodin a 30 minut. Pozorně se podívejte na vstupenky, které máte třeba právě vy u sebe. Vystoupí na tomto zahajovacím koncertu 92. sezóny Alena Bajeva a pražští filharmonikové, které bude řídit Tomáš Netopil. Na programu je jednak houslový koncert D-dur Ludvika van Beethovena a pak také symfonie číslo 2 D-dur Johannesa Brahmse. Tady se vytvořilo takové nové přátelství, nebo vytvoří, mezi zářící hvězdou z Kyrgyzstánu Alenou Bajevou a pražskými symfoniky, a tak se můžete tohoto zúčastnit i vy. Ještě jednou připomínám, ve Smetanově síni obecního domu v Praze 7. října ve 20 hodin, 8. října v 19 hodin a 30 minut.

Tak to byl takový příjemný závěr tady toho, této skladby na Rádiu Klasik Praha. Allegro Manon Tropo, první části, tedy konkrétně závěr koncertu D-moll pro dva klavíry a orchestr Francise Poulenca. Zajímavostí této nahrávky je samozřejmě především to, že hrál sám Francis Poulenc na jeden ten klavír a na ten druhý pak Jacques Fevriera. A s nimi orchestr de la Société de Concert du Conservatoire a řídil Georges Prêtre. Do konce hodiny máme před sebou ještě několik skladeb, mezi nimi je i ta následující Tanec blažených duší z opery Orfeus a Euridika Christofa Willibalda Glucka.

0: Svatební pochod z hudby ke hře se Noci svatojánské Felixa Mendelssohna Bartoldyho. Nemusím připomínat podrobnosti, určitě z toho řada z vás měla na svatbě své nebo někoho blízkého. Clevelandský orchestr řídil George Sale.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
4: Informační služby?
5: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
4: Kavárna?
5: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
4: Salonek?
5: Správně, uhodlo si.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda.

0: Kazomat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Kazomat stavebniny. www.kazomat.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr
2: a rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Klasik Praha.

Teď skončila další skladba a byla to skladba, kterou zahráli od Maxe Regra, který zahrál Královský koncertní orchestr Amsterdam, řídilo Neeme Järvi a skončilo bachanále ze 4 symfonických básní podle Arnolda Böcklina. Autorem tohoto díla je Max Regr. No už je tu poslední skladba Arabeska C-dur Roberta Schumana, tedy samozřejmě, že pouze v této hodině.

0: Dvě minuty po 14. hodině na Klasik Praha dozněla arabeska C-dur Roberta Schumana a jednalo se o nahrávku z roku 2024, na níž americký klavírista George Lee nahrál skladby tanečního charakteru. Je to třeba hudba Roberta Schumana vedle arabesky C-dur, kterou jsme právě slyšeli, Tance Davidovců, ale najdeme tam také Ravelovy valčíky a nebo čísla z baletu Igora Stravinského Petruška. Tak teď máme 2,5 minuty po 14. hodině úterý 6. října. Od mikrofonu Klasik Praha vás v tuto chvíli zdraví Martina Klausová. No a ta příští hodinka, ta přinese hudbu třeba Františka Xavera Richtra. Také si připomeneme novinku týdne. Bude tady hudba filmová, ale také skladby Ludvíka van Beethovena či Gustava Holsta a Antonína Dvořáka. Ať se vám tedy i nadále pěkně poslouchá.
1: Tohle je Klasik Praha.

No a další vysílací hodinku jsme na Klasik Praha otevřeli první částí Te Deum Laudamus s Te Deum Františka Xavera Richtera. Účinkoval Czech Ensemble Baroque Orchestra a Czech Ensemble Baroque Choir a řídil Roman Válek. Další hudební ukázka pochází z pera irské skladatelky první polovině 20. století. Byla to žákyně Ralpha Vaughana Williamse a její jméno je Ina Boyle. Poslechneme si její fantazii pro housle a komorní orchestr, kterou bude hrát Daniel Hope a spolu s ním Thessaloniki State Symphony Orchestra pod taktovkou Daniela Gajce.

0: Irské kořeny, tak se jmenuje kompaktní disk z roku 2024 proslulého houslisty Daniela Hopa, na kterém jednak tedy odkazuje na své vlastní irské kořeny, ale také věnuje je právě irské hudbě. No a my jsme poslouchali ukázku z této nahrávky, a sice hudbu irské skladatelky první poloviny 20. století. Její jméno je Ina Boyle a Fantazii pro housle a komorní orchestr hrál tedy Daniel Hope za doprovodu Thessaloniki State Symphony Orchestra, řídil Daniel Geitz.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Novinka tohoto týdne reflektuje ozvěnu rozsáhlých oslav 200. výročí narození Bedřicha Smetany, které v roce 2024 připomínal takzvaný rok české hudby, i projekt Smetana 200. Tato nahrávka vyšla 18. září u Suprafonu a jedná se o novou nahrávku Smetanovy slavnostní opery Libuše z roku 1872, která měla premiéru v roce 1881, tehdy v nově otevřeném Pražském národním divadle. Koncepce díla nezapře inspiraci operami Richarda Wagnera. Podobu legendy o kněžně Libuši přejal libretista Josef Vencik především z rukopisu Zelenohorského od falzifikátora Václava Hanky. Nová nahrávka, vydaná jako trojalbum, byla natočena ve Dvořákově síni Rudolfína pod režijním vedením Jiřího Gemrota, a to v rámci koncertních provedení opery během předloňského ročníku festivalu Pražské jaro. Obsazení této nahrávky je skutečně výkvětem současné české hudební scény. Česká filharmonie hrála pod taktovkou Jakuba Hruši, Pražský filharmonický sbor připravil sbormistr Lukáš Vasilek, a v hlavních rolích se představili Kateřina Kněžníková jako Libuše a Adam Plachetka jako Přemysl. Ve vedlejších rolích pak další přední čeští operní solisté Alžběta Poláčková, Martin Barta, Jan Šťáva, Richard Samek, Jiří Brikler či Václava Krejčí-Housková. Kompletní nahrávku Libuše odvysíláme na Klasik Praha v rámci večerního koncertu bez smokingu, a to v den státního svátku 28. října. No a jako hudební ukázku si teď z této nahrávky poslechneme předehru k opeře Libuše se slavnými úvodními fanfárami. Hraje tedy Česká filharmonie a řídí Jakub Hruša.

0: Nabídli jsme tedy novinku tohoto týdne, a sice kompaktní disk, který přináší novou nahrávku slavnostní opery Bedřicha Smetany Libuše, a to ve skvostném provedení Česká filharmonie, Jakub Hruša, Adam Plachetka, Kateřina Kněžíková a řada dalších předních solistů. My jsme si poslechli v podání České filharmonie předehru k této opeře, a celou kompletní nahrávku odvysíláme tady na Klasik Praha v rámci našeho večerního koncertu Bez smokingu v den státního svátku 28. října. Teď si připomeneme, co připravil kolega Stanislav Předota pro svůj švédský stůl na tuto neděli, a pak tady bude ukázka z hudby filmové, téma z filmu Doktor No, tedy téma z Jamese Bonda.
1: Klasik Praha.
2: V pořadu Švédský stůl si poslechneme hudbu z alba Praetorius tančí. Na projektu se podílel německý soubor Capella della Torre a sopranistka Margaret Hunter. Taneční hudbu přelomu 16. a 17. století si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
11: Check-in?
12: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
11: Recepční.
12: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
11: Bezpečnostní kontrola.
12: Přesně.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.

0: Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Na Klasik Praha jsme teď nabídli velmi zajímavou nahrávku. Jednalo se o čtvrtou větu Allegro Manon Tropo ze symfonie číslo 4 B-dur Ludvika van Beethovena. Ano, byla to symfonie, ovšem v úpravě pro klavírní trio. To tvořili houslista Leonidas Kavakos, violončelista Jojoma a klavirista Emanuel Ax. A jedná se o nahrávku z roku 2024, kdy vzniklo třetí CDčko ze série Beethoven pro 3. Jedná se o sérii úprav Beethovenových symfonií a autorem těchto úprav je izraelsko-americký klavírista, který se sám interpretaci Beethovena věnuje. Jeho jméno je Shai Vossner. No a tato Beethovenova čtvrtá symfonie z roku 1806 je zajímavá mimo jiné také tím, že skladatel ji částečně napsal i na dnešním českém území, tedy konkrétně na zámku v Hradci nad Moravicí, kde také pobýval. Tak to byl Ludvík van Beethoven, jehož velké výročí nás bude čekat v příštích měsících. No a my teď na Klasik Praha nabídneme hudbu jiného skladatele, a sice Gustava Holsta. Bude to jedna z jeho částí svity pro orchestr Planety, a sice Saturn. Hrát bude Český národní symfonický orchestr.

0: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
1: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
4: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
11: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
10: Informační služby?
11: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
10: Kavárna?
11: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
10: Salonek?
11: Správně, uhodlo si.
10: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
12: Klasik Praha.

pouhých 12 dnů v květnu roku 1875 stačilo Antonínu Dvořákovi ke kompozici této půvabné serenády E-dur pro smyčcový orchestr opus 22. Z ní jsme teď na Klasik Praha nabídli druhou část, a sice Tempo di Vals. Hrál Philharmonia Orchestra, řídil Christoph Warren Green. Poslední minuty před 15. hodinou budou teď patřit hudbě Leonarda Bernsteina. Bude to část z jeho skladby Prelude, Fugue and Riffs pro klarinet a jazzový soubor.

0: Pro Big Band Woodyho Hermana napsal v roce 1949 Leonard Bernstein tuto svou třívětou skladbu pro klarinet a jazzový soubor, z níž zazněla závěrečná část. Tentokrát hrál na klarinet Alessandro Carbonare, ale v minulosti se tohoto partu zhostil třeba slavný Benny Goodman. No a našeho solistu doprovázel orchestr, který sloužil pro studiové nahrávání, takže studiový jazzový orchestr. Je 15 hodin, úterý 6. října, dnes slaví svátek Všichni Hanušové a vy posloucháte stále program stanice Klasik Praha. A to buď na frekvenci 98,7 a nebo prostřednictvím třeba internetu. Jinak si o našem programu můžete víc přečíst na našich webových stránkách a poslouchat některé naše pořady, třeba bez hudebních ukázek, také na platformě Spotify. No a my nabízíme další hudební nabídku. Bude to hudba Maxe Brucha, Tomasa Tranety, také Richarda Wagnera, Alberta Rusla, ale vysílací hodinku, která je před námi, otevřeme africkým tancem z africké svity skladatele, jehož jméno je Samuel Coolidge Taylor. Je to afrobritský skladatel, který žil v letech 1875 až 1912. No a jeho skladbu upravil, a v této úpravě to také uslyšíme, Chris Cameron. Hrát bude soubor, jehož název je Chineke. Řídí Kevin John Edusei. Pěkné odpoledne.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Tak tedy Samuel Coleridge Taylor a jeho africká svita, respektive africký tanec, ta část z této africké svity, a to v úpravě Chrise Camerona. To byla právě hudba, která dozněla na Klasik Praha v této chvíli 8 minut po 15. hodině. Hrál soubor Čineke, řídil Kevin John Edusej. Teď se zaposloucháme do první části skotské fantazie pro housle a orchestr Maxe Brucha. Hrát bude Isaac Perlman a New Philharmonia Orchestra.

skladateli a ve své době také slavnému houslistovi Pavlu X. věnoval skladatel Max Bruch svou skotskou fantazii pro housle a orchestr opus 46. My jsme z ní poslouchali první větu, a to v podání neméně slavného interpreta, tím byl Itzhak Perlman. Doprovázela New Philharmonia Orchestra a řídil Jesus López Kobuš. Příští minutky ty už budou patřit hudbě méně známého skladatele. Jehož jméno je Tomas Straeta, jedná se o představitele neapolské školy, žáka Nicoli Porpory. No a zazní árie z jeho opery Olympiáda. Zpívat bude kontratenorista Filip Žarusky.

0: proslulý kontratenorista Filip Žarusky nám teď představil árii z opery Olympiáda, jejímž autorem je Tommaso Tretta. Solistu doprovázel Le Concert de la Loge a řídil Julien Chauvin. Za chviličku připomenu, jaké bude téma pro hudbu podle kalendáře na tento týden a pak už tady bude předehra ke třetímu dějství opery Lohengrin Richarda Wagnera.
1: Klasik Praha.
2: Hudebníkem širokého zaměření byl Bedřich Diviš Weber. Kromě skladatelské, pedagogické a organizační činnosti byl také významným hudebním teoretikem. Zabýval se též technickým vývojem hudebních nástrojů a uspořádal historicky první sbírku lidových českých písní. Narodil se před 260 lety 9. října 1766. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
5: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
10: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Skončila další skladba na Rádiu Klasik Praha, předehra ke třetímu dějství opery Lohengrin Richarda Wagnera. Byla to starší nahrávka. Českou filharmonii na ní řídil Zdeněk Chalabala. Já tu mám jednu pozvánku a pak jednu delší skladbu, ale začnu tou pozvánkou na 25. ročník festivalu Lípa muzika, který se koná až do 2. listopadu roku 2026 toho letošního. A Lípa muzika je festival, který už, jak jste teď slyšeli ode mne, čtvrtstoletí pravidelně oživuje zapomenuté kouty severních Čech a blízkého saského příhraničí. Tentokrát se tématem stala žena. Žena oslavovaná, milovaná, obdivovaná, uctívaná. Tak festival muzika si tedy do erbu svého 25. ročníku vybral právě ženu. No a můžete se tady setkat nejenom s interpretkami ženami, ale taky se skladatelkami, ale taky hrdinkami, muzami, které ovlivňují umělce a tak dále a tak dále. Co všechno může Eva? Tak to je představení, vlastně je to koncert, který se uskuteční v Děčíně městském divadle. Účinkuje tam Bela Adamová, mezzosopranistka, na klavír bude hrát Malte Schäfer a uslyšíte tady hudbu Gabriela Fauré, Viktora Ullmana, Benjamina Britna, Sergeje Rachmaninova, Almy Mahler, Johannesa Brahmse či Alfreda Schnittkeho a dalších autorů. Evino okouzlení rájem proti lidskému utrpení na zemi, to můžete právě sledovat zde. Bela Adamová sestavila repertoár, který sleduje všechny možné facety, ilustrující ženský přínos, boj a emoce. Program vymykající se svou dramaturgií klasickým písňovým recitálům. To vše tedy ještě připomenu na 25. ročníku festivalu Lípa muzika, a to v Městském divadle v Děčíně ve středu 21. října v 19 hodin. A teď se odmlčím na delší dobu, protože zazní skladba, která se jmenuje Pavoučí hostina, pochází ze symfonických fragmentů z baletní pantomimy Alberta Rusala a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Václav Smetáček.

Skončilo dílo Alberta Roussela Pavoučí hostina ze symfonických fragmentů z baletní pantomimy. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Václav Smetáček. Teď vybíráme z tvorby Karla Filipa Emanuela Bacha. Zvolili jsme Allegro Assai, symfonie číslo 4 A-dur a zahraje The English Concert, který bude dirigovat Trevor Pinnock.

0: Klasik Praha.
1: Říká se, že tenor je diagnóza, ale co to vlastně znamená? V případě mého dalšího hosta to přináší samá pozitiva. Má krásný hlas, je příjemný a zábavný společník a pro vysokou sopranistku je skutečným požehnáním. Má téměř 2 metry. Nejenom o nadcházející sezóně, ve které ho čeká Offenbachův Orpheus a Don Jose v opeře Carmen, jsem si povídala s Dušanem Růžičkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
4: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Peleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fournilier a režie Christophe Loy. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
9: Check-in?
10: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
9: Recepční.
10: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
9: Bezpečnostní kontrola.
10: Přesně.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dvě ženy se podílely na této hudbě z Rádia Klasik Praha. Jednak autorka Florence Beatrice Price, která napsala Andante koncertu pro housle a orchestr číslo 1 D dur. A pak taky houslistka Erjin Kang, která hrála za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava, ale dirigent už byl muž, Ryan Cockerham.

0: A další žena na našem rádiu, Beatrice Rana, která zahrála skerco sonáty pro klavír číslo 29 B-dur, hammerklavír. To je podtitul té sonáty. Teď už je 1,5 minutky po 16. hodině. S vámi je Ivan Dlask a taky další hudební program.
1: Jsme Klasik Praha.

Tu další hodinu začala romance fantastických kusů Roberta Schumana a potom zahájení provedení Renu Capisona, Gautiera Capisona a Marty Archerich. Jste zváni samozřejmě i k dalšímu hudebnímu programu, včetně vystoupení Magdaleny Kožené, která zaspívá píseň Claudia Monteverdiho. Uslyšíme taky Martinu sonátu pro violončelo a klavír číslo 1 a nebo 41. symfonii Wolfganga Amadea Mozarta, které se říká Jupiter, a symfonii číslo 7 D mol Antonína Dvořáka. Krásné odpoledne a příjemný poslech i teď při poslechu tedy předehry k opeře Lazebník severský Joaquína Rossiniho.

0: Česká filharmonie, kterou řídil Gaetano de Logu, přenesla předehru k opeře Lazebník sevilský Joaquína Rossiniho.
1: Dobrý den, já jsem Magdalena Kožená. Posloucháte Radio Klasik.

Si dolce altor mento, tak se jmenuje píseň, kterou složil Claudio Monteverdi. Zaspívala mezzosopranistka Magdalena Kožená, která vás taky pozdravila, a zahrál soubor Private Musique. Řídil Pierre Pizza. Se zase chystá další výstava, tentokrát se na jednom prostoru sejdou Eva Jandejsková a Jan Brabenec. Vystavují ve dnech 7. října až 6. listopadu svá díla v prostoru kostela svatého Martina ve Zdi, Martinské ulici v Praze 1. A vy můžete přijít třeba na vernisáž hned 7. 10. v 18 hodin, kdy tuto výstavu zahájí a hudebně vás provede Jaroslav Krček. Velkou ctí obou umělců, abyste se samozřejmě na tu výstavu přišli podívat. Kostel je otevřený potom vždycky od 15 do 18 hodin v určitých dnech, nejblíž teda 7. a pak 9. a od 12. do 16. října. A my se budeme věnovat tvorbě Bohuslava Martinů. A pustíme si Allegro con brio, sonáty pro violončelo a klavír číslo 1. Tohoto skladatele zahrají Vilém Vlček na violončelo a Denis Liník na klavír.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám současnou skladatelku Kateřinu Horkou, vítězku řady českých i mezinárodních soutěží, která představí ukázky ze své tvorby pro různá obsazení. Více o inspiraci jazzovou hudbou, cestovatelskými zážitky i své kompoziční práci prozradí v pořadu s premiérou v úterý 6. října od 19. hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19.

0: Aj, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Filmová hudba v této hodině je zastoupená hudbou z filmu Americká krása. Tu hudbu napsal Thomas Newman. A my tu máme teď po sobě dvě jdoucí symfonie. Ta první je od Wolfganga Amadea Mozarta. Má podtitul Jupiter. A my uslyšíme část Molto Allegro, kterou zahraje amsterdamský barokní orchestr. Řídí Ton Koopman.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než 30 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: V minulých chvílích jsme se věnovali tvorbě symfonické, teď jsme uvedli na rádiu Klasik Praha hudbu Antonína Dvořáka. Vyváče symfonie číslo 7 D mol. Český národní symfonický orchestr řídil Zdeněk Košler.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
4: komorní hru Martiny Kinské
3: Štýrský Toajen Heisler.
4: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
3: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
4: Štýrský Toajen Heisler.
5: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
9: Salonky.
10: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
9: Úklid.
10: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
9: Ha, kuchař.
10: Správně.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
13: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
12: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr
12: a rozšíříme
13: výběr. Dvojnásobíme investice.
14: Přijmete to riziko?
12: Ale je to na vás.
15: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
16: Klasik Praha.

Pražskou komorní filharmonii dirigoval Jiří Bělohlávek. Je to starší nahrávka s vynikající hráčkou na harfu Janou Bouškovou. Části Rondo Allegro, třetí části koncertu číslo 5 B-dur pro harfu a orchestr Jana Křtitele Krumholce. A poslední dílo, které tady zazní, je vokalíza etýd Olivier Messiaen, dřív než bude 17 hodin.

0: Vocalise et eat byla původně skladba Olivia Messiaena, napsaná pro lidský hlas a také pro akordeon, ale my jsme ji teď slyšeli v úpravě pro klarinet a akordeon. Zahráli si ji Anna Pavlová na klarinet a na akordeon Jiří Lukeš, který tuto skladbu taky upravil. No a my teď už jsme u 17. hodiny a 1 minuty v úterý 6. října. Posloucháte náš program teď už v podvečer.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

V této hodině nejenom, že budeme soutěžit, ale budeme taky poslouchat další hudbu. Teď už dozněl Uherský tanec číslo 1 G-moll Johannesa Brahmse, a to v interpretaci Londýnského symfonického orchestru, který řídil Neeme Järvi. Za chviličku uslyšíme improvizaci ze sonáty pro housle a klavír S-dur Richarda Strause. V této hodině vám nabídnu i hudbu Josefa Myslivečka, Alexandra Glazunova či Georga Filipa Telemana a také skladbu Libera me F-moll Antona Brucknera. Hezký poslech.

Itzhak Perlman na housle a Manuel Ax na klavír zahráli dílo Richarda Strause, improvizace na sonátu pro housle a klavír Esdor Richarda Strause. A teď bude následovat telefonická soutěž přes naše číslo 739 987 987 a vy máte možnost se nejenom jí taky zcela zdarma podívat v počtu dvou osob na sonátovou formu na koncert. A můžete se tak stát svědky jednoho z koncertů, jsou tři celkem, které připravil Český spolek pro komorní hudbu s Janem Fischerem, houslistou a Martinem Kasíkem, klavíristou. A na těchto koncertech, na jiném teda než máte vstupenky, ale o to nejde, vstupenky jsou už na, teď to tady držím v ruce, 11.10., 17 hodin a 30 minut ve Dvořákově síni, samozřejmě Rudolfína. No a vy máte příležitost teď získat dvě vstupenky. No a konkrétně na tom posledním koncertu, který bude později, budou oba dva pánové hrát pro svoje posluchače právě v Rudolfínu Beethovenovu sonátu, která vznikla na popud, nebo má těžiště ve slavné Kreutzerově sonátě komplexním kusu. A ten inspiroval nejenom Lva Nikolájeviče Tolstého, ale taky jednoho českého skladatele, tedy našeho domácího skladatele, který vytvořil kvartet z podnětu Lva Nikolájeviče Tolstého Kreutzerovy sonáty. Otázka je jednoduchá. Na telefonním čísle 739 987 987 chci vědět jméno tohoto skladatele, který napsal kvartet z podnětu Ellen Tolstého Kreutzerovy sonáty.

0: Velmi brzy odpověděla správně na mou soutěžní otázku paní Ivana, že totiž ten kvartet z podnětu Lva Nikolájeviče Tolstého, Kreutzerovy sonáty, je samozřejmě dílo našeho skladatele Leoše Janáčka. Jeho hudbu jsme tady hráli mockrát, tak její příjemný poslech, když paní Ivana neuslyší tu Kreutzerovu sonátu, teď se hraje jednička, dvojka, trojka, a vy si na tu devítku budete muset počkat později v Českém spolku pro komorní hudbu České filharmonie, který právě věnoval dvě vstupenky do soutěže.
1: Klasik Praha. Vysočina sobě je nový prestižní koncertní cyklus symfonické hudby, který poprvé v historii přiváží do kraje Vysočina špičková profesionální tělesa. Kdo stál u jeho zrodu a kde se koncerty konají, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
7: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
14: Viděl jsi to?
15: A co, jako?
14: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
15: No má bejt.
14: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
15: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
14: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
15: Radši dopij a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
16: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Poznali jste určitě téma z filmu Sedm statečných, hudbu Elmera Bernsteina a po ní následuje pozvánka do galerie La Femme, kterou teď trošku rozvedu na výstavě, která nese název Na plovárně, jak ten název napovídá, tak je podle známého televizního pořadu České televize, kdy už čtvrt století Marek Eben v tomto pořadu vede rozhovory s výjimečnými osobnostmi z celého světa. Letos už se vysílal tisící díl. A právě tohle významné jubileum se stalo inspirací pro 34. domácí úkol galerie La Femme, tradiční projekt, který propojuje současné výtvarné umění se společným tématem. Výtvarníci se vrhli symbolicky na plovárnu, každý si zvolil některou z osobností, která byla hostem pořadu, vytvoří dílo inspirované jejím životem, tvorbou, názory nebo atmosférou rozhovoru s Markem Ebenem.

Výstava naváže na dlouholetou tradici těch domácích úkolů a můžete se tady těšit třeba na slovenského malíře a grafika Igora Piačka, který si vybral profesora Borise Jirku, Josefa Blecha. Josef Blecha vytvořil karikaturu Dana Bárty. Jana Tichého zaujal Lamborghini, sochař Bohumil Eliáš vytvořil obraz inspirovaný sochařem Olbramem Zoubkem a tak bych mohl pokračovat. Výtvarníci se s fenoménem na plovárně porovnávají každý po svém. Někdo vytváří portrét konkrétního hosta, jiný se inspiruje jeho tvorbou.

Kolegium 1704 vedené Václavem Luxem je samozřejmě oblíbeným interpretem hudby Josefa Myslivečka. Zahrál si tento soubor i ve filmu Il Boemo. My jsme teď poslouchali Andantino Myslivečkovi Symfonie S. Dur. Housle teď vezme do rukou Nikolaj Znajder a zahraje v části Allegro koncertu pro housle a orchestr a mol Alexandra Glazunova.

Hausler hrál Nikolaj Znajder a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Maris Jansons Allegro, třetí věta koncertu pro housle a orchestr a mol Alexandra Glazunova skončila. My teď hrajeme hudbu, v tomto případě orchestrální, za chviličku bude následovat taky skladba pro smyčcový orchestr Josefa Suka, ale už teď vás chci upozornit, že Pražské jaro opět nabízí v listopadu 14. roční klavírního festivalu Rudolfa Firkušného. Proběhne od 3. do 9. listopadu v Rudolfínu pod hlavičkou Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Bude to už 14. ročník a poprvé vystoupí v Praze klavírní duo Jevgenij Kysin a Andráš Šif. Festivalový debut bude mít vítěz AED Mnichov, Lukas Sternat. Českou interpretační tradici bude reprezentovat držitel ceny Jiřího Bělolávka za rok 2025 Marek Kozák. A po 4 letech se na festival vrátí legendární Grigory Sokolov a vítězka soutěže Královny Alžběty v Bruselu Anna Vinickaja. Více informací si můžete přečíst na našich webových stránkách a přitom poslouchat Andante con moto, Sukovy serenády pro smyčcový orchestr S-dur s Pražskou komorní filharmonií a dirigentem Jakubem Hrušou.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá jako klavír, ale klavír to není. Je to čembalo. Fascinující nástroj, který ve 20. století vstal z mrtvých, představí v sobotním spektru hudby čembalistka Monika Knoblochová. Zjistíte, proč bez něj barokní hudba nemohla žít a kde můžete ochutnat Moničino vyhlášené, avšak nezvyklé, Café Krém. Premiéry pořadu Spektrum hudby s Filipem Sichrou se dočkáte v sobotu v 6 hodin večer.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
6: Navádění letadel?
7: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
6: Technik ve věži?
7: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
6: Elektrikář?
7: Jo, přesně tak.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
8: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Libera me F moll je dílo Antona Brucknera a právě tato skladba je skladba pro smíšený sbor varhany a tři trombóny. Tak začněme od toho sboru, Český filharmonický sbor Brno a sbor mistr Petr Fiala. Potom na trombóny Jiří Vidra, Jaroslav Zouhar a Pavel Vidra a ještě na varhany Martin Jakubíček. No už je tu závěr této hodiny před zprávami týdu Dismol Alexandra Skriabina. Teď uslyšíme v interpretaci slavného klavíristy Vladimíra Horovice.

0: Vladimír Horověc zahrál Etudes in Moll, opus 8 číslo 12, Alexandra Skriabina. Je krátce po 18. hodině.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Česko dnes obdrželo první miliardy z Evropského fondu Safe Security Action for Europe na pořízení vojenského vybavení. Konkrétně získalo 309 milionů eur, tedy 15% z celkově přidělených 2 miliard eur, zhruba 50 miliard korun, oznámila Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na nákup tanku Leopard 2A8 a vozu Tatra T815. Z půjčky má být také financována možnost vojenského využití dálnice D11. V úterý začala třetí etapa blokád a demonstrací středoškolských studentů v několika francouzských městech za zvýšení finančních prostředků ve školství. Podle francouzských médií se protestů účastní také odbory a rodiče, podle odhadů celkem až 450 tisíc lidí. V Paříži, Štrasburku a Lyonu se protestující střetli s policií. Vstupenky na britský hudební festival Glastonbury 2027 byly letos vyprodané během jediné hodiny, konkrétně za 42 minut. Oznámili to pořadatelé, aniž by předtím prozradili, které hudební hvězdy na akci dorazí. Nejslavnější evropská hudební přehlídka obvykle hostí kolem 200 tisíc lidí. A počasí v noci bude obloha jasná až polojasná, od jihozápadu místy oblačno až zataženo, v Čechách se ojediněle budou tvořit mlhy a nejnižší teploty 11 až 6 stupňů Celsia, někde i lokálně přízemní mrazíky. Zítra pak bude oblačno až zataženo, místy přechodně až, tedy polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16.
1: Jsme Klasik Praha.

Myslím, že hned první hudba po 18. hodině stála za to, Allegro symfonie číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka, slavné dílo, a Českou filharmonii řídil Semjon Byčkov. Začala poslední moderovaná hodina našeho vysílání před 19. před pravidelnými pořady. Uslyšíme třeba dílo Edvarda Hagerupa Grieg'a Svatba u Trolldhaugenu či Třírohý klobouk Manuela de Falie a sousedskou z tohoto díla. A v závěru hodiny pak symfonickou báseň Hakon Jarl Bedřicha Smetany. Ať se vám další program Rádia Klasik Praha taky líbí, teď vám bude zpívat Petr Nekoranec. A bude to část, tedy árie Mília ze třetího dějství opery Král's Is.

se konají hned 3 představení. V sobotu 10. října 18 hodin, v neděli 11. ve 14 a také v 19 hodin, vše ve Státní opeře. A tady je ukázka hudby z tohoto filmu. Tedy z filmu, který byl samozřejmě natočen také podle tohoto muzikálu.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je člen slavné herecké rodiny. Herce Martina Price se zeptám, proč skončil s divadlem a zda je to opravdu na dobro. Budeme si povídat o namlouvání audioknih a o tom, že v případě detektivek nechce dopředu znát, kdo je vrah. A také o motorkách, které jsou jeho koníčkem. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Peleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christophe Loy. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
4: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék do placet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
7: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice.
9: Přijmete to riziko?
8: Ale je to na vás.

0: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel?
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži?
4: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
3: Elektrikář?
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: každém daru, lásku tvou i mou. Bela byl dárky od srdce, Bela byl CZ.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
2: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Sousedskou ze světy z baletu Třírohý klobouk Manuela de Falli zahrál Dallaský symfonický orchestr, řídil ho Eduardo Mata. Ještě jedna pozvánka, už se pomalu blíží svátky hudby v Praze. Václav Hůle čeká jeho hosté, už 35. ročník tohoto festivalu, nebo řekněme těchto koncertů. Koncertem ve Dvořákově jeseni Rudolfína začne 20. října, ten jubilejní 35. ročník. Václav Hůle čeká jeho hosté a slavnostní zahajovací večer spojí houslovou tradici s operním repertoárem i setkání zkušených interpretů s mladými talenty, jak je u tohoto festivalu už zavedenou tradicí. A tak tady uslyšíte laureáta letošní Hudečkovy Lovačovické akademie houslistu Arnaua Izarda, přední českou violistku Kristýnu Nouzovskou Fialovou a mezinárodně etablované pěvce sopranistku Lucii Kaňkovou a tenhlistu Daniela Matouška. Orchestrální doprovod zajistí Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. A co uslyšíte v programu, třeba Dvořákův mazurek a Bruchův koncert pro housle a violu e-moll, a pak výběr z oper Verdiho, Pucciniho a Gounoda, tak se můžete nač těšit, a to na zahajovacím koncertu 20. října ve Dvořákově síni Rudolfína.

Tento koncert Antonia Vivaldiho byl původně napsán pro violu d'amore, loutnu a orchestra, část Allegro jsme slyšeli v úpravě pro violončelo, varány, smyčce a basso continuo, přičemž na violončelo hrál slavný Jojo Ma a na varány Ton Koopman, který taky vedl jako dirigent amsterdamský barokní orchestr. Už se blíží pořad mého kolegy Ondřeje Fischera, hudba v miléniu za chviličku začne hned po 19. hodině, ale předtím vám ještě představím poslední skladbu této hodiny. Symfonickou báseň Hakon Jarl Bedřicha Smetany. Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude řídit Petr Popelka. Ivan Lask se s vámi od mikrofonu loučí, přeji příjemné úterý 6. října nejprve s našimi pravidelnými pořady a pak i další hudbou.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: komorní hru Martiny Kinské
0: Štýrský Toajen Heisler.
1: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
0: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
1: Štýrský Toajen Heisler.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
6: Informační služby?
7: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
6: Kavárna?
7: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
6: Salonek?
7: Správně, uhodlo si.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
9: Třikrát zelená smažák.
10: Říkej!
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: Tohle je Klasik Praha.
13: Hudba v miléniu.
12: O klasice v 21. století.
14: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte buď v našem vysílání na frekvenci 98,7 FM, nebo ho můžete najít stejně jako naše další pravidelné pořady jako podcast na internetu, ovšem bez hudebních ukázek, což by byla v tomto případě obzvlášť velká škoda, protože v dnešním pořadu nám svoje skladby s osobním autorským komentářem představí hudební skladatelka, která je vítězkou řady soutěží českých i mezinárodních. Na OSA už má zaregistrován téměř 200 kompozic, jak jsem se díval, píše pro různá obsazení a její skladby jsou interprety vyhledávané a prováděné často a s oblibou. Tak vítám ve studiu Rádia Klasik Praha skladatelku Kateřinu Horkou. Dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: O vaší tvorbě se často říká, že se v ní spojuje soudobá klasická hudba s vlivy populárními a jazzovými v duchu takzvané polystylovosti nebo třetího proudu, jak se někdy říká. Taky ostatně před AMU jste studovala na Ježkově konzervatoři. Tak jaký máte vztah k jazzu a populární hudbě a co si z nich do té své tvorby berete? Jaké prvky nebo principy?
15: Já často implementuji prvky jazzové hudby do svých kompozic. Často syntetizuji i různé vlivy, ať už je to i z populární rockové hudby a je to vlastně pro mě taková přirozenost.
14: Jaké konkrétně vlivy z té jazzové hudby, jako harmonii nebo jazzové rytmy?
15: Určitě obojí.
14: No a můžete třeba prozradit, co z jazzu nebo populární hudby třeba posloucháte?
15: No, já se snažím poslouchat toho co nejvíc, takže asi nebudu přímo vypichovat. Snažím se mít co nejširší škálu poslechu.
14: Dobře. Jsem myslel, jestli nemáte nějaké oblíbené jazzmeny, třeba jejich tvorba vás vyloženě přímo inspiruje. Ta polystylovost takzvaná, myslíte si, že je to budoucnost hudby, protože já mám pocit, že do soudobé klasické hudby stále více proniká, hlavně třeba v Americe, kde je ta popkultura hodně vlivná, tak myslíte si, že tímto směrem se vývoj ubírá, jak to tak pozorujete?
15: Myslím si, že určitě je to jeden ze stylů, který tu budoucnost má. Jak jste sám říkal, prosazuje se i ve světě čím dál tím více a je to styl, který vlastně poslouchají i posluchači, kteří třeba nejsou tolik třeba vzdělaní v hudbě a může to oslovit širší publikum. Takže proto si myslím, že je to styl, který určitě do budoucna přežije.
14: Možná i proto v té Americe se ta soudobá klasická hudba hrává častěji, než u nás. Je to běžnější na koncertních programech, tak to s tím asi bude souviset. Vy se skladbě věnujete už vlastně od dětství. Určitě se váš styl a vaše kompoziční zájmy, řekněme, během těch let nějak změnily. Tak jsou tam nějaké konstanty, něco, co je třeba pro vás charakteristické, co se táhne jako nějaká červená nit tou vaší tvorbou?
15: Tak určitě syntéza těch jazzových prvků, co jsme zmínili, ale kromě toho mám i třeba nějaké, řekněme, motivy, že mám i třeba čistě stylově čisté kompozice, jak by se dalo nazvat, a hodně třeba užívám takového motivu, který jsem použila ve svém switchovém kvartetu číslo 1, a je to trošku takový, dá se říct, můj leitmotiv, který ráda užívám jako takový svůj hudební podpis i ve vícero kompozicích. Něco jako má třeba Martinů svůj Žilietin spoj, by se to dalo třeba
0: nebo Šostakovič DSCH.
15: Ano, přesně.
0: Tak vy máte co, jaké tóny tam máte v tom motivu?
15: Jsou to motivy CDG, vlastně by se dalo říct, a samozřejmě v různé harmonizaci a taky transpozice a podobně.
0: A to má nějakou symboliku, souvisí to nějak s vaším jménem nebo něco, ten motiv CDG?
15: To ne, je to spíš takový můj osobní motiv.
0: Dobře, dobře. Skladba první, kterou jste vybrala do dnešního pořadu, Anglické tóny z Ischie, to je skladba pro violončelo a klavír, která zvítězila tedy loni na kompoziční soutěži Antonína Dvořáka v Příbrami, kde vy už jste tedy získala podruhé první cenu. Ten název možná může být pro některé posluchače trochu matoucí, jsou to tedy Anglické tóny, ale Ischie je u italského pobřeží, ano. Tak kam si to máme geograficky zařadit, tu skladbu?
15: No, ono, ta inspirace opravdu přišla na italském ostrově Ischia, kdy jsem navštívila tamní botanickou zahradu a v ní je postaven koncertní sál, který vlastně pro anglického skladatele Williama Volta postavila jeho manželka, spolu navrhovala vlastně i celou tuto botanickou zahradu. A v tomto koncertním sále i probíhal takový krásný dokument o manželech Boltonových a o jejich umělecké práci. Velmi mě to inspirovalo, kromě toho zazněl v dokumentu i violončelový koncert Williama Voltona, který je teď nyní taky jednou z mých oblíbených skladeb, a kromě této skladby samozřejmě i ta krásná atmosféra té botanické zahrady na mě velmi zapůsobila a i ten hezký životní příběh manželů Voltonových, který se stal inspirací pro napsání této skladby. Vlastně skladba je i jim věnována na jejich počest.
0: Já to tedy říkám v tomto pořadu poměrně často, ale ta anglická hudba je u nás dost zanedbávaná. Takový violončelový koncert Williama Voltona tady u nás moc často neslyšíme, ano. Tak aspoň takto zprostředkovaně tedy jako inspiraci ve vaší skladbě. No a o té nahrávce, co byste nám mohla říct, kde byla pořízena a kdo bude hrát?
15: Nahrávka byla pořízena z premiéry této kompozice na festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami, kde ji interpretovali Jakob a Till Schuller. Bratři.
0: Tak pojďme si teď tyto bratry poslechnout ze skladby Anglické tóny z Ischie pro violončelo a klavír. Autorkou hudby je skladatelka Kateřina Horká.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. V dnešním pořadu Hudba v miléniu si povídáme se skladatelkou Kateřinou Horkou. Z její tvorby jsme teď slyšeli kompozici Anglické tóny z Ischie, která v loňském roce zvítězila na kompoziční soutěži Antonína Dvořáka v Příbrami. Je to skladba pro violončelo a klavír. No a možná bychom tady mohli zmínit, že už za pár dní se bude hrát také v rámci cyklu Hudba mezi obrazy.
1: Ano, budou ji interpretovat vynikající interpreti David Piruška na violončelo a Pavol Praženica na klavír.
0: Oba už také v tomto studiu seděli, tak je pozdravujeme. Vlastně obě ty vaše vítězné skladby ze soutěže Antonína Dvořáka mají takový zeměpisný cestovatelský přesah, protože v roce 2022 jste tam uspěla se smyčcovým kvartetem s podtitulem Islandská krajina, který byl zase inspirován Islandem. Ten jste taky osobně navštívila?
1: Ano, ten jsem také osobně navštívila a stal se mou mimohudební inspirací k napsání této kompozice. Kromě toho tedy jsem napsala ještě i čtyřvětý orchestrální cyklus s názvem Islandská krajina, který vlastně vzniknul ještě před tímto smyčcovým kvartetem a byl takovou tou prvotní inspirací.
0: No, Islandská krajina je dost holá, moc stromů tam není, tak
1: to ne.
0: To mi k těm dřevěným hudebním nástrojům úplně nesedí, ale jak jste se inspirovala tou islandskou krajinou konkrétně jako hudebně? Do jakých, řekněme, vyjadřovacích prostředků jste ji převedla?
1: No, tak inspirovala mě právě ta exotika té přírody tamní, právě ty dlouhé nekonečné lávové krajiny, které v tom ponurém počasí mají opravdu takovou nezaměnitelnou atmosféru. Mě inspirovaly takovým melancholickým dojmem, kterým vlastně i smyčcový kvartet začíná. Ta příroda je tam přesto velmi bohatá, co se týče zase nádherných řek, vodopádů, krásných sopek, různých sopečných polí. Takže i když třeba na první pohled se zdá, že je ta krajina pustá, tak opravdu má vlastně co nabídnout i na pohled, takže opravdu byla to taková krásná inspirace. Ono často se vlastně inspiruji na cestách. Takže to je to jeden z příkladů vlastně mého smyčcového kvartetu.
0: Takže ta hudba pustá a ponurá není tedy na
1: rozdíl. Není. Ze začátku ano, ale samozřejmě jsou tam pak i ty divoké řeky a ty silné vodopády, takže všechno je tam obsaženo.
0: Nicméně je hezké, že tato skladba, jak se zdá, už žije nějakou dobu vlastním životem. Mm-hmm. Letos na podzim bude taky provedena 4. listopadu souborem Brother Tree Sound. To jsou Londýňané, jestli
1: ano,
0: to říkám
1: dobře. Londýňané, přesně
0: tak. Jak se
1: tak
0: k té skladbě dostali tedy?
1: No, slyšeli nahrávku z YouTube a následně našli se na mě kontakt, oslovili mě, že by moc rádi si zařadili tuto skladbu do repertoáru, že se jim moc líbí a následně zorganizovali tento koncert, na který mě pozvali, takže kdyby náhodou někdo měl cestu do Londýna, určitě srdečně zvu.
0: To je samozřejmě radost, když se ta skladba hraje takto opakovaně a soubory se k ní vracejí, to nebývá ve světě současné hudby úplně obvyklé. Co byste třeba poradila začínajícím skladatelům, kteří si stěžují, že mají problém svoje skladby nějak uvést? Máte v tomto směru nějaké osvědčené tipy?
1: No tak určitě je dobré být v kontaktu s interprety, oslovovat interprety, nabízet jim kompozice. Samozřejmě není to automatické, že se člověku hrají skladby, i když třeba mají vysokou kvalitu. Dneska prostě i ta situace taková, že kolikrát třeba těm soudovým skladbám ne všichni jsou třeba tolik nakloněni k jejich interpretaci, ale určitě myslím si, že se tohleto láme, protože ve světě už je to vlastně běžnější, že se interpretuje soudobá hudba a myslím si, že tady v Česku se to postupně navrací k tomu, že se tady také více interpretuje soudobá hudba, takže myslím, že ta situace jde celkově k lepšímu.
0: Já jsem dokonce viděl před časem nějaké výroční statistiky, jak se procentuálně uvádí po světě soudobá hudba. A opravdu to bylo takové kontinuum, že čím více na západ, ano, tím bylo to procento větší, což si myslím taky možná o něčem vypovídá. Když se takhle nastudovává nějaká vaše skladba, vy na to většinou nějak dohlížíte, konzultujete to s interprety?
1: Tak samozřejmě, když mám možnost, tak určitě ráda přijdu i na zkoušku, ráda to s interprety konzultuji a je to vždycky radost. Samozřejmě ne vždycky může být třeba člověk přítomen na těch zkouškách nebo i na těch koncertech, když je to v zahraničí, v Americe podobně, tak ne vždycky se tam můžete třeba, máte možnost dostat, ale samozřejmě pokud můžu, tak jsem vždycky ráda přítomná i na té zkoušce a ráda k interpretům třeba ještě ke skladbě něco poradím, řeknu a podobně.
0: No, čím je autor hranější, tím méně má příležitostí potom se na tom nastudování podílet. Tak to musí asi řešit pečlivým hudebním zápisem především,
1: určitě,
0: předpokládám. Tak tomu věnujete taky hodně pozornosti?
1: Samozřejmě, to bez toho to nejde.
0: Pojďme si poslechnout další ukázku, písňový cyklus Vyrovnání z roku 2023, což je taky skladba světová, protože zazněla třeba i v New Yorku, v tamním Českém národním domě. No a my z ní uslyšíme teď druhou větu Dopis. To je vlastně tedy písňový cyklus na texty Olgy Scheinflugové. Jestli se nemýlím, tak její texty zhudebnila třeba i Sláva Vorlová ve svém cyklu Stesk, takže vy vlastně kráčíte v jejich šlépích. Tak to nutno říci, že to bylo tedy v reakci na smrt jejího manžela, který byl tedy zabit nacisty. A to vaše Vyrovnání, to už je pak takové smíření, které na to navazuje, dá se to tak říct.
1: Dá se to tak říct.
0: Zpívat tedy bude, předpokládám, asi Monika Jägerová.
1: Ano, Monika Jägerová, a na klavír bude hrát Vojta Červenka.
0: Pojďme si teď tuto skladbu poslechnout. Jmenuje se Dopis z písňového cyklu Vyrovnání a autorkou je Kateřina Horká.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, v dnešním pořadu Hudba v miléniu si povídáme se skladatelkou Kateřinou Horkou a posloucháme ukázky její tvorby. Toto byla píseň Dopis z cyklu Vyrovnání na texty Olgy Scheinpflugové v podání Moniky Jägerové a Vojtěcha Červenky. Možná když jsme zmínili tu Slávu Vorlovou, tak mě to přivádí k tématu žen skladatelek. Je známo, že v minulosti tedy takové obory jako skladba nebo dirigování nebyly ženám příliš přístupné, málo žen se jim mohlo věnovat profesionálně z důvodu společenských konvencí. Vy máte pocit ze svého pohledu, že už je tato doba pryč, že už se ty příležitosti srovnaly, nebo ještě pociťujete nějakou nerovnost, řekněme, v tomto směru?
1: V tomto směru už žádnou nerovnost nepociťuji. Myslím si, že když člověk dělá svůj obor kvalitně, takže má už vlastně stejné šance.
0: Mhm. Dobře, tak to je asi pozitivní zpráva. Ještě k tomu tématu žen v hudbě to můžeme hned propojit s další pozvánkou, protože tedy čistě dámské dechové kvinteto soubor Kalabis Quintet vám bude 30.11. premiérovat váš dechový kvintet v rámci komorního cyklu Prague Philharmonia. To bude tedy na Malostranském náměstí v Profesním domě, kde se tyto koncerty odehrávají. Tak to bude asi váš první dechový kvintet, jestli jsem to pochopil dobře, a bude to premiéra. Tak ano. Jak jste přistoupila k tomuto žánru? Jak jste pojala dechový kvintet?
1: Tak můj dechový kvintet je jednovětý, má ještě teda podtitul Naděje, z čehož vychází, jeho téma je takové zase melancholické, zádumčivé, ale postupně máme tam i takové bouřlivé části a celkově kvintet končí v takové jakoby pozitivní naději, takže proto vlastně Naděje.
0: Já jestli si to správně pamatuji, tak tématem toho letošního ročníku komorního cyklu Prague Philharmonia je něco jako hudební přátelství a nepřátelství nebo něco takového, ale ve vašem dechovém kvintetu se přátelství a nepřátelství nějak neprojevují zrovna.
1: To ne.
0: Dobře, tak můžeme si tedy poslechnout tuto skladbu na koncertě 30. listopadu a teď tedy navrhuji pustit další ukázku. Je to skladba pro housle a harfu Agitato per corde, tak co byste nám mohla říci o ní?
1: Tak skladba Agitato per corde vznikla pro duo Beautiful Strings, což jsou vynikající interpreti Monika Růžková, houslistka, a Hedvika Mousa Baša, harfistka, které vlastně se zajímají o interpretaci soudobé hudby a vydali vlastně CD Modern Contemporary Czech Music, které mělo vlastně křest letos v dubnu. A myslím si, že je to takový krásný počin pro českou soudobou hudbu, že vydali CD pouze s českými autory a myslím si, že málo kdo se tomu takhle vlastně intenzivně věnuje.
0: Takže to bude přímo studiová nahrávka dokonce, kterou
1: ano,
0: teď uslyšíme.
1: Přesně tak.
0: Agitato per corde, skladba Kateřiny Horké, která je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnes si v pořadu Hudba v miléniu povídáme s Kateřinou Horkou, skladatelkou, a představujeme si ukázky její tvorby. Toto byla skladba Agitato per corde pro housle a harfu, kterou nám zahráli Monika Růžková a Hedvika Musa Bača. Jak vlastně, abychom nahlédli trochu taky pod vaši, řekněme, skladatelskou pokličku, tak jak vlastně skládáte? Píšete u klavíru nebo u počítače, jak už je to dneska běžné?
1: No, nápady přicházejí obojím způsobem. Někdy z improvizace na nástroj, někdy mám vlastně nápad přímo v hlavě, takže už ho třeba zapisuji přímo do nadračního programu, někdy si dělám poznámky, pokaždé je to různé.
0: Takže i ručně píšete na to ještě stále někdy?
1: Taky.
0: No a jak vypadá ten samotný tvůrčí proces? Vycházíte vždycky z nějakého tématu, které pak rozpracujete, nebo si nejdřív načrtnete formu třeba, jak to probíhá?
1: No, většinou vlastně si tu představu konkretizuji už přímo a přímo zapisuji, případně když třeba tak předělávám přímo na místě vlastně, takže nedělám většinou nějaké skici, to spíš někdy, když si třeba zapisuju nějaké drobné hudební nápady a později třeba je chci rozpracovat, tak spíš takto, ale většinou, když mám nějakou konkrétní představu, tak píšu rovnou.
0: Promítá se vám do formy třeba někdy nějaký ten takzvaný mimohudební program? Píšete takové ty příběhové skladby nebo spíše ne?
1: Obojí, určitě obojí. Vlastně hodně mých skladeb má nějaký mimohudební podtext, příběh, ať už to bylo třeba zmíněné cestování, nějaké inspirace z života, takže to určitě mám hodně těch příběhových skladeb, ale mám samozřejmě i čistě abstraktní kompozice, kde mám čistě jenom hudební nápad bez nějakého mimohudebního příběhu.
0: A když tedy píšete takto, řekněme, programně, tak máte radši, když to ten posluchač ví, aby třeba dokázal tu skladbu lépe sledovat, nebo to spíš před ním tajíte?
1: Myslím si, že je dobré obojí. Každý to třeba, někdo si to i třeba sám rád vytváří ty své příběhy do kompozic, co si myslím, že je určitě dobře, když si tam promítne nějaký svůj vlastní životní příběh. Někdo naopak z posluchačů je zase rád, když zná ten příběh toho skladatele, takže myslím si, že obojí poslech je určitě dobrý.
0: Já jsem se dočetl, to mě zaujalo, to je teď úplně teda odbočka, ale že jedna z vašich skladeb byla provedena na největších venkovních varhanách na světě, tak to mě zajímá, jak vypadají venkovní varhany. To je někde ve skále umístěno ty píšťaly?
1: No, to je na hradu v Kufšajnu, takže tam vlastně bylo provedeno několik vítězných kompozic. Bohužel jsem teda v tu dobu nemohla přijet osobně na koncert, ale teda paní interpretka se s námi spojila alespoň přes Teamsy, takže mohli jsme ji pozdravit. Bohužel koncert teda nebyl přenášen i přes YouTube, takže to jsme neslyšeli, ale bylo to hezké, že pozdravila aspoň skladatele.
0: Takže jste to provedení neslyšela vlastně?
1: To ne.
0: Tak snad někdy příště.
1: Doufám.
0: Dá se to hrát i na vnitřní varhany,
1: určitě.
0: Ta skladba. Dobře. My teď každopádně uslyšíme skladbu jinou, která se jmenuje In Honor of Pierrot. Je to skladba pro housle, klarinet a klavír inspirovaná tedy náměsíčným Pierrotem Arnolda Schönberga, což je jméno, které v mnoha posluchačích vyvolává hrůzu, když ho někde vidí na programu, ve vás ne tedy?
1: Ne, určitě ne.
0: A je to skladba zkomponovaná nějakou seriální technikou, jako používal Schönberg?
1: Používala se tam pouze částečných dodekafonních řad a spíše volnou atonalitu, podobně vlastně jak Arnold Schönberg v Pierrotovi Linér, kterým jsem se inspirovala.
0: Pojďme si teď tedy tuto skladbu poslechnout. Je to skladba pro housle, klarinet a klavír, kterou nám zahrají Miloš Vrba, Jindřich Pavliš a Martin Fila. A autorkou hudby je Kateřina Horká.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, právě zazněla skladba Kateřiny Horké s názvem In Honor of Pierrot, inspirovaná tedy Schönbergovým náměsíčným Pierrotem. Hráli nám Miloš Vrba na housle, Jindřich Pavliš na klarinet a Martin Fila na klavír. Tak abychom se podívali, co je ještě teď před vámi, tak v únoru příštího roku, což už je vlastně docela zanedlouho, ačkoliv to tak nevypadá, ale je začátek října, Vánoce jsou za dveřmi, tak v únoru bude premiérována vaše nová skladba Proměny v rámci přehlídky pro Dechový symfonický orchestr, kterou už jste několikrát vyhrála. Možná, než nám řeknete něco o té skladbě, tak ještě řekněte, co je to Dechový symfonický orchestr, protože to je pojem, který taky může být pro posluchače trochu matoucí. Znají možná Dechový orchestr symfonický taky, ale co je Dechový symfonický?
1: Dechový symfonický orchestr, jak už vyplývá z toho názvu, jsou to pouze dechové nástroje. Samozřejmě dechové hudební nástroje dřevěné a žesťové, takže chybí tam sekce smyčců, takže v podstatě pro posluchače ono většinou, že tu vlastně funkci smyčců přebírají často klarinety, flétny a tyto dřevěné dechové nástroje, takže ta instrumentace samozřejmě pro tento soubor se malinko liší. Ale mě vlastně i tento zvuk tohoto orchestru hodně oslovil, protože ráda vlastně komponuji pro dechový symfonický orchestr a můžu tam vlastně více i implementovat těch jazzových a rockových prvků, poněvadž to obsazení k tomu vybízí.
0: Takže hlavní rozdíl je ten, že se nedají psát tak dlouhé tóny, protože by to neudrželi. Ano, rozumím. Proč se skladba jmenuje Proměny tedy?
1: Proměny. Jsou to proměny vlastně i nějakých, řekněme, hudebních částí, které ve skladbě jsou. Jsou tam vlastně jak takové ty melancholické dlouhé pasáže, tak i vlastně rychlé části, takové dravé. Takže proto proměny, že vlastně ta kompozice je pestrá, co se týče změn různých nálad.
0: Takže to bude k slyšení v únoru, bude to tedy hrát hudba Hradní stráže a policie České republiky?
1: No, tentokrát ne, tentokrát to bude ústřední hudba armády České republiky.
0: Dobrá, dobrá.
1: Pod taktovkou Jaroslava Šípa, tak.
0: Taky plukovníka, myslím.
1: Taky plukovníka Jaroslava Šípa, tak.
0: Nicméně vy, když už mluvíme o těch tedy velkých obsazeních a tom symfonickém žánru, tak v březnu bude mít premiéru dokonce vaše první symfonie, tak to je velký mezník v životě skladatele nebo skladatelky. Bude to podsta Ludvigu van Beethovenovi u příležitosti, předpokládám, jeho významného výročí, kdy si tedy příští rok budeme připomínat 200 let od jeho úmrtí. Skladbu si objednala Komorní filharmonie Pardubice. Tak jak jste přistoupila k tomu symfonickému tvaru? Je to klasická symfonie v Beethovenově? Venovském duchu, nebo už jste tu formu pojala nějak moderněji?
1: Tak jak i znělo zadání od zadavatele, přáli si mít tu symfonii vyloženě takovou klasičtější, aby to bylo opravdu na tu počest Beethovena, takže píšu ji spíš takovým klasičtějším stylem, i tím, že vlastně můj stylový rozptyl skladeb je velmi široký, tak vycházím v tomto zadání vstříc a zatím je teda kompozice ve vzniku. Mám zatím hotovou první větu a rozepsanou druhou část, takže těším se na další práci.
0: Jsou tam třeba i nějaké přímé citace Beethovena, nebo pracujete tam nějak s jeho?
1: No, používám jenom třeba část motivů, ale opravdu jenom tak lehce, aby vlastně i posluchač neznalý třeba toho díla nerozpoznal vlastně ty motivy. Je to opravdu jenom takovém jakoby uctivém náznaku. Nechci používat vlastně nějaké dlouhé citace, které si myslím, že musí být opodstatněné a mají pak opravdu takový velký význam, takže spíš používám svoji hudbu v tom vyloženě jenom čistém náznaku na počest Beethovena.
0: Tak to bude symfonie číslo 1 Kateřiny Horké, kterou tedy v březnu příštího roku zahraje Komorní filharmonie Pardubice. No a dnešní pořad zase i závěrečnou ukázkou zakončíme cestovatelsky, protože se podíváme tentokrát do Vilniusu. Zazní za chvíli skladba pro smyčcový orchestr Vilniuské zvony. A vy jste říkala před chvílí, že do Vilniusu se brzy podíváte znovu, tak při jaké to bude příležitosti?
1: No, tak zrovna dnes mi přišel e-mail z Vilniusu, že jsem se dostala znovu do finále této soutěže, což mě velmi potěšilo. A 10.10. bude závěrečný koncert 6 finalistů této soutěže. Je to teda Komorní orchestr svatého Krištofa a myslím si, že to celkově je šestý ročník této mezinárodní skladatelské soutěže. Moc se na koncert těším.
0: Kde vy už jste tedy získala druhou cenu právě s touto skladbou Vilniuské zvony?
1: Ano, druhou cenu s Vilniuskými zvony, to bylo v roce 2024 a rok předtím jsem dostala první speciální cenu za svou zimní melancholii, což vlastně jsem se zúčastnila poprvé a velmi mě těšilo, že jsem mohla navštívit Vilnius a tamní orchestr, protože ta úroveň té soutěže je velmi vysoká, co se týče i zkoušek daných skladeb, které vlastně zkouší opravdu poctivě, dají se na to, myslím, celkově celý týden, kdy zkouší na tento koncert.
0: A Vilniuský orchestr tedy uslyšíme i na této nahrávce, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Tak pojďme si závěrem dnešního pořadu poslechnout Vilniuské zvony skladatelky Kateřiny Horké. Moc vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišla do dnešního pořadu. Přeji vám mnoho úspěchů, ať se vám daří a někdy se budu těšit opět naslyšenou.
1: Děkuji, zdravím posluchače Rádia Klasik. Na viděnou.
0: Pojďme si poslechnout Vilniuské zvony a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Když čtyři...

0: CZ. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák. Říkaj!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
4: Salonky.
5: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
4: Úklid.
5: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
4: Ha, kuchař.
5: Správně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Jsme Klasik Praha.
7: Koncert bez smokingu vám přináší
6: Klasik Praha.
8: Dnešní večer bude na Klasik Praha patřit hudbě básníka klavíru Friderika Chopina. Jeho otec byl francouzský emigrant, matka pocházela ze schudlého šlechtického rodu z Polska. Chopin prožil dětství ve Varšavě, kde se v roce 1816 začal učit hru na klavír u Čecha Vojtěcha Živného. Už v 7 letech se pokoušel o své první skladby. Od roku 1822 byl žákem Varšavského licea a mezi lety 26 až 29 se učil u Josefa Elsnera hudební teorii na konzervatoři. Po škole slavil úspěch koncertováním ve Vídni a Drážďanech. Na území dnešního Česka měl malý soukromý recitál v Teplicích. V roce 1830 opustil Polsko a vydal se do Vídně. O rok později přesídlil do Paříže, kde působil také jako učitel hudby. Tady navázal vztah se spisovatelkou George Sandovou, se kterou se ovšem nikdy neoženil a po rozchodu s ní už ani nenavázal další vztah. V letech 1838 až 39 pobýval na Malorce, kde těžce onemocněl tuberkulózou. Často pak pobýval v lázních po celé Evropě. V roce 1848 cestoval také po Anglii a Skotsku. Své nemoci podlehl 17. října 1849 v Paříži, kde je také pohřben. Jeho srdce ve stříbrné schránce je ovšem uloženo ve Varšavě. Na jeho počest se v tomto městě pak konají mezinárodní soutěže mladých klavíristů. Svá díla Chopin psal především pro solový klavír a všechny jeho ostatní skladby obsahují klavírní part. Mezi jeho nejvýznamnější skladby patří především díla malého rozsahu, nocturna, valčíky nebo cyklus preludií. Komponoval také taneční skladby, přičemž polský národní prvek vyniká nejvíce v 60 mazurkách a ve slavnostních polonézách. Nejvýznamnější skladby rozsáhlejšího charakteru jsou jeho klavírní sonáty. Ze 6 skladeb pro klavír a orchestr pak vynikají především 2 klavírní koncerty. Chopin velmi radikálně změnil vnímání některých hudebních forem v raném romantismu. V českých zemích měl Chopin velký vliv na Bedřicha Smetanu, který ho velmi obdivoval. Prohlásil, jeho skladbám měl jsem ve všech koncertech co děkovat za úspěch a od té doby, co jsem skladby jeho byl poznal a pochopil, věděl jsem též, co mojí úlohou jest. Dnes večer se budeme věnovat Chopinově odkazu pro solový klavír. Zazní jeho etída E-dur, valčík a zdur, nocturno desdur, brilantní variace B-dur, mazurka F-mol, polonéza cis-mol, nocturno F-dur, preludium desdur, etída a zdur, preludium E-mol a večer uzavře andante spianato a velká brilantní polonéza opus 22. Chopinovým dílem nás na Klasik Praha potěší klavírní virtuos, na Chopina skutečně odborník na slovo vzatý, Ivan Klánský. A já vám přeji krásný večer.
6: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

0: Ladíte Klasik Praha.
1: Z archivu osobností.
0: Co poslouchají slavní.

0: Opět vás vítám při poslechu dalšího pořadu z archivu osobností. U mikrofonu je Ivan Dlask, ale nejenom já samozřejmě, ale především můj dnešní host. A musím říct, že dneska budeme zase trošku oslavovat. Já to trošku sleduju, pokud teda mě na to síly stačí. Kdo má kdy nějaké kulaté výročí a většina lidí mi říká, že to tak nebere, protože ten věk to je opravdu jenom číslo. A mým hostem je dnes u mikrofonu, teď řeknu jenom varhaník, ale pak to rozvedeme. Pan Jaroslav Tůma, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Tůmo, my už jsme se setkali v tomto pořadu, byl jste několikrát v našem rádiu a tady v tomto studiu taky, ale vám se blíží kulaté výročí.
1: Je to tak.
0: Říkáte věk?
1: No, jako říkám, ani se za to nestydím. Víte, ono je to takové celkem realistické. Já třeba potkám své dřívější studenty a ti říkají, jo, ty vypadáš furt stejně, nebo tak něco, tak jak se to říká, víte co, ale já potkávám občas v tramvaji revizory a tím mě obcházejí, takže
0: jako, tak to je dobře.
1: Já vím, že no tak dobře, jak dobře, no jako neplatím už jízdný, což je vlastně legrační, že jo.
0: To je pravda.
1: Oni vám to ty strany naslibují, takže potom důchodci to vhazujou tomu, kdo jim slíbí, že to bude zadáno a tak dále. Že jo,
0: ano, ono to je vlastně obráceně, že vás obejdou, že no, už jste jaksi v důchodovém věku, že se to dá poznat. Já myslím, že moc
1: už, ne. Už dávno po mně nikdo nic nechtěl.
0: Panu Tumovi bude brzy, a já řeknu, kdy 16. října 70 let. Takže gratuluju dopředu.
1: Děkuju, je to za chvíli.
0: Už se teď tomu nebudeme vracet,
1: budeme mluvit o vás.
0: A hlavně budeme poslouchat hudbu. Takže oslavy si připravte, jak chcete, se svými kolegy a rodinou především.
1: Občas mě někdo do něčeho manipuluje, takže ano, něco bude, ale já jsem se snažil vždycky tomu vyhýbat a jako rozhodně si nemyslím, že ta sedmdesátka nebo jakýkoliv jiný věk má být příležitost k tomu, že teď zrovna člověka pozvou někam hrát, že jo, a pak už jako zase 9 let třeba ne. Tak já jako zatím hraju, ale s ohromnou chutí. Já prozradím teda na Dášu Peckovou jednu věc. My jsme natáčeli Málera jednou a někde jsme se ještě předtím potkali. A on říkal, vy ještě hrajete? Ale to už je někdy před 10 lety, no, tak jsem říkal, no hraju a hraju rád a líbí se mi to a je to možná, baví mě to ještě víc než učení. Ano. Mnozí muzikanti říkají, já už jsem se nahrál dost a nestojí mi to za ty nervy, já už teď budu jenom učit. Já se přiznám, že na tom učení na AMU zase tak moc jako nevisím, ale jako to hraní mě tedy baví velmi.
0: Dobře, tak my teď musíme taky říct, co jste hrál a nejenom vy na začátku našeho pořadu, tak řekněte posluchači.
1: Já jsem se dneska rozhodl, protože těch CDček a různých i záznamů z koncertu jsem nastřádal za ten dosavadní život docela hodně. A většinou mám právě problém, když se chystám někde něco vyprávět a zároveň hrát, tak mám problém vybrat, co vlastně. A mívám trochu tendenci pak se věnovat jedné věci nebo druhé věci, protože vtěsnat to do omezeného času téměř nelze. Tak dneska jsem se rozhodl, že jsem přinesl pouze nahrávky, kdy hraju s někým. Je to takové to, že jako hraju do určité míry také solo, ale vždycky jenom jako s někým dohromady. No a ta první ukázka to bylo od Astora Piazzolly, Historie tanga, to možná mnozí znají, třetí část Night Club 1960. A tím flétnistou, ono je to originál pro housle, že jo, a ta verze pro flétnu a čembalo je vlastně transkripcí, ale myslím moc hezkou. Tím solistou na flétnu je můj dlouholetý japonský kamarád, tak to jsem chtěl připomenout. Jmenuje se Yoshimi Oshima a on je českému publiku vlastně docela znám, protože tady před lety působil v symfonickém orchestru tehdy ještě Československého rozhlasu a také odehrál spoustu všelijakých solových koncertů a já jsem s ním začal hrát už v 90. letech a v průběhu let jsme udělali řadu CDček, takže tohle je taková krátká ukázka. On sem dodnes jezdí Jeho tatínek se dožil, nebo dožívá ještě teď asi 101 let, myslím mu je teď. Maminka se také dožila stovky a tak Jošimi plánuje, že bude hrát ještě dlouho a já se těším, že v příštím roce ho vlastně tady uvítám dokonce dvakrát. V dubnu přijede asi na 3 neděle a potom na měsíc od června, od poloviny června do poloviny července a budeme hrát u nás i zase v zahraničí.
0: A jezdíte teda do zahraničí, to teď i do Japonska samozřejmě.
1: Já jsem vlastně v těch 90. letech začal jezdit do Japonska a dá se říct, že velmi pravidelně. Teď jsem tam tedy pár let nebyl, ale Joši mi zase něco chystá, můžu to říct tak, že mě ukecal.
0: Samozřejmě. No já se teď zeptám ještě jenom na jednu takovou drobnost. Tohle bylo čembalo, já jsem vás na začátku představil jako varhaníka, což samozřejmě nebylo úplně přesné, protože vy hrajete na celou řadu klávesových nástrojů.
1: Nevejde se nám to ani dnes. Je to... No. Teď budu tedy hrát něco na varhany, ano. Je to
0: teď budu varhany. Tak vás poprosím, protože tady čtu taky improvizace.
1: No a to vlastně bude zrovna teď. To je přesně ono, já improvizaci mám moc rád. Baví to, myslím, velmi často i publikum. Já dávám přednost takovým těm improvizacím, kdy jako opravdu nevím předem, co budu hrát, protože ona také existuje, takzvaná stylová improvizace se třeba říká a tomu se hodně věnují studenti na školách, jo, nejenom u nás, hlavně mám na mysli v zahraničí, Německo, Francie. Skutečně řada lidí vytváří s největší oblibou spíš takové ty stylové kopie. Jo, takže zaimprovizuju preudium a fugu ve stylu Dietricha Buxtehudeho nebo já nevím, romantickou árii ve stylu prostě romantického skladatele a tak dále. Já mám rád takovou tu kombinaci jako něčeho vysloveně moderního, současného, co jako mě napadá a co chytám, jak bych to řekl, ze vzduchu. Co opravdu je přítomno okolo nás, ale zároveň to kombinují s něčím, co je třeba velmi tradiční, dokonce já nevím, leckdy mi posloužil jako podklad, jako nějaký díl něčeho, nějaká část třeba středověké muziky, no samozřejmě renesance, baroko a tak dále, ty inspirace lze nalézat v lidové hudbě a leckde jinde. A to, co bude teď, tak to zrovna bude taková spolupráce, také je to na jednom CDčku, ale máme i věci seřazené do nějakých svět mimo. Improvizace kolektivní. Mm-hmm. A bude to s Jankem Rokitou, který hraje na cymbál. Mm-hmm. A Lizelotte Rokita, holanďanka, vynikající hráčka na panovou flétnu. A my jsme se sešli u varhan v Ludgeřovicích a tam vznikla celá dlouhá řada všelijakých improvizací. Tak jednu z nich si můžeme poslechnout. Varhany, panová flétna a cymbál.

0: To byly improvizace, hrál vám můj dnešní host na varhany, pan Jaroslav Tůma, dále s ním Janek Rokita na cymbál a Lizelotte Rokitas, na to čtu správně, ano, která hrála na panovu flétnu, což je teda krásný nástroj, který já osobně mám moc rád. Ale se mnou ve studiu je teď Jaroslav Tůma, který hraje nejenom na varhany, ale hrál už v našem pořadu na čembalo. Vy jste vystudoval čembalo u paní Růžičkové, ano, u pana Šlechty. Varhany, říkám to dobře,
1: tak, je to
0: ale
1: tak.
0: To už je leta páně.
1: Ano.
0: Takže varhany, to je takový nástroj, který, když někdo vystuduje, tak je trošku asi problém s uplatněním, potom pokud teda se nedá na tu solovou dráhu.
1: No tak samozřejmě, že to může být obtížné, ale ono to platí nejenom o varhanicích, kteří u nás na AMU vystudují a lec kde jinde, ale i o dalších instrumentalistech. Mm-hmm. Víte co, muzikanti se většinou neztratí. Ono, i když ten absolvent jako třeba se nevěnuje tomu, že by hrál jenom koncerty a mnozí z nich, nebo troufám si říct si valná většina, alespoň občas nějaký koncert zahraje. Ale ty lidi učí a jsou schopni vlastně díky tomu, že ta muzika je tak jako kreativní, jako v tom smyslu, že muzikanti se dokážou jako přizpůsobit novým podmínkám, tak oni se prostě uplatní. Ta škola, ta akademie, jako jsem vůči ní velmi, velmi kritický, znají to asi všichni, kdo mě potkají, tak zkrátka neprodukuje nezaměstnané.
0: Mm-hmm.
1: To nejsou lidi, kteří by přišli na pracovní úřad. Ne, oni prostě budou dělat cokoliv, nebo ne cokoliv, ale právě něco, co s tou muzikou nějak souvisí, byť třeba zprostředkovaně. A to si myslím, že je skvělý. Takže když se mě někdo zeptá, jestli je dneska dobré studovat varhany, já říkám, ano, přijďte, to je naprosto senzační, to je vůbec to nejlepší. Ono totiž studovat něco jiného vám nedává žádný smysl. No, je to přitažené trošku, jak to zavlasy, jak to říkám, ale uvědomte si, že kdo vystuduje třeba medicínu nebo přírodovědecké obory nějaké, oni se v prvním ročníku něco dozvědí, no to ještě zůstává platné, protože tam mají anatomii, jo, takže ta zůstává. Jo, ale když potom jdou do praxe více a učí se léčebné postupy a farmaka, já nevím, co všechno možného se tam učí, no ono potom, když jsou hotoví a čeká je atestace, ono už je zase všechno jinak. Jo, a to samé platí prostě o studiu mikrosvěta. Rozumíte, a vůbec biologie, já si prostě myslím, že ten varhaník, i když se mu dostává hlavně historických informací v určitém smyslu, no tak vy toho buxtehu deo nějak hrajete a budete ho za 10 let hrát podobně. Ono se to sice vyvíjí, ale ne tak strašidelně, že byste mohl to, co se ve škole dozvíte, hned zase zapomenout.
0: Vy máte jedinečnou příležitost jako tedy špičkový hráč na varhany zřejmě poznat hodně nástrojů po našich kostelích, těch velkých. Znáte, myslíte všechny?
1: Ne,
0: už
1: ne, ne. Určitě ne. Je to tím, že já, když bych to chtěl říci trochu krutě, tak ono mě to ani moc nezajímá v leckdy, protože vy někam přijdete a už tušíte, co tam asi bude. Hmm. Takže já si spíš vyzobávám ty bonbonky a ty rozinky a většinou když někam jedu, tak jako cíleně. A to platí o našich varhanách, kterých mimochodem je asi 7 000. Jako to,
0: tak to nedá to se opět, to je jasné.
1: Ne, to nemá cenu, ale troufám si říci, že asi znám všechny ty významné. Jo? A samozřejmě i řadu velice podřadných taky, jako to prostě v životě potkáte. Určitě to jde pochopitelně do stovek u nás a do stovek v zahraničí, v okolních zemích, ale i v různě exotických zemích.
0: Když jsme mluvili o těch studentech, tak když oni zkoušejí, tak samozřejmě nemusí zkoušet teda v kostele, že jo? Je to tak?
1: No, máme varhany ve škole, teď ano. Teda zrovna je veliký projekt, kdy budeme mít nové varhany. To jsou evropské peníze, je s tím spousta starostí, spousta zlobení, taky bych řekl, ale podařilo se nám projít výběrovými řízeními a budou nám to zkrátka stavět špičkové firmy, takže, nebo už staví, už začaly, že jo, takže za 2 roky a kousek vlastně bude už pomalu hotovo a to si myslím, že je pro ty studenty skvělé. Ale jinak ano, je důležité chodit i do kostelů. Prostě obojí je důležité. Ano. Dá se cvičit i doma na trenažéru nějakém, samozřejmě já moc ty elektroniky rád nemám, ale pro mě je trenažér třeba rozhodně čembalo jako pro varhaníky a potom klavichord, zrovna klavichord jsem dneska nepřinesl, ale to vůbec nevadí. Máme tady ještě jedno čembalo a to je vlastně jako vzpomínka na dávné časy v 90. letech. Čirou náhodou jsem se seznámil s prvním flétnistou Vídeňské filharmonie tehdy, Meinhardem Niedermayerem, a spolu jsme v Praze v Loretě natočili Mozarta, celé CDčko. Tak jednu větu ze sonáty B-dur bych rozhodně doporučoval.

0: Sonátu číslo 6 B-dur, tedy ukázku z tohoto díla Wolfganga Amadea Mozarta, zahrál Meinhard Niedermayer na flétnu a spolu s ním můj dnešní host Jaroslav Tůma. Teď další taková otázka ode mne. Vy jste tedy, jednak se vracím k tomu, o čem jsme mluvili, taky publikujete. Zmapoval jste třeba historické varhany Čech, ale i v nahrávkách.
1: No, hlavně v nahrávkách.
0: Hlavně v těch nahrávkách.
1: Já nejsem vlastně teoretik, nebo jenom velmi jako okrajově, byť jsem se náhamu věnoval i jako tomu, čemu se vlastně říká výzkum, nebo vědecký výzkum. Že? Ale náš obor je teorie interpretace a různé příbuzné věci, takže u mě se to vždycky týkalo sice varhana dalších nástrojů, ale hlavně jako ve spojitosti s tou interpretací, s tím, jak se ty věci hrajou a proč. Jo.

0: Tohle je tamhle někde na severovýchodní Moravě v kostele a teď to začnou jmenovat a vypočítávat podle toho obrázku, kolik je tam rejstříků zrovna hned. A všecko to znají. Jako, takže tohle já ohromně obdivuju. Jo, na druhé straně ten obor je potřeba právě proto, že je důležitá ochrana varhán, že jo, jejich zachování pro budoucnost. A tomu já se vlastně věnuju jako ten varhaník, který se snaží velmi citlivě na různé nástroje hrát tak, jak se třeba hrálo kdysi, nebo jak se může hrát dnes, ale prostě abych si s tím nástrojem porozuměl a abych dokázal předat to, co v něm jako je skryto. Hmm.
1: My už jsme mluvili o improvizaci, ale co vy jako hudební skladatel?
0: Věnuju se tomu taky, zejména v posledních letech. Já jsem kdysi tu kompozici vyštudoval na konzervatoři, ale nevěnoval jsem se tomu po několika chabých pokusech. Jsem si říkal, no jo, ty nejseš žádný Janáček a žádný Martinu a žádný Šostakovič ani Stravinský a má to cenu se tomu věnovat. A po letech vlastně jsem se k tomu vrátil s takovou jednou základní myšlenkou. Víte, musíte dávat dohromady spoustu programů pro tu každou sezónu. Nehraju zkrátka stále totéž, ale k mnoha autorům a skladbám se opakovaně vracím, takže třeba v dalších kontextech. A já jsem si při té tvorbě programu uvědomil, už dost dávno, ale stále to mám jako zřetelněji v hlavě, že my potřebujeme i ty Kleinmeistry. Ono totiž, já jsem nahrál celýho Bacha a miluju Bacha, ale nemůžete hrát jenom Bacha. V Čechách prostě už jenom ne kvůli tomu, že na to nemáme pořádně varhany. Jo, opravdu pěkných varhan na Bacha máme jenom možná několik, jako opravdu pár. A když potom chcete hrát krásnou muziku, tak musíte sáhnout i jinam. A právě ti malí mistři, leckdy, to je přesně ono, co potřebujete. A já jsem to vlastně najednou pochopil, že to je důvod k tvorbě. Ono totiž vůbec není mnoho skladeb třeba určitého ražení, zaměření, takže jsem udělal třeba takovou sérii vlastně na objednávku pro varhenní soutěž Jana Křtitele Vaňhala v Opočně. Jsem zkomponoval 12 opočenských bagatel na Vaňhalova témata. Jo, nebo jiný počin, moje bývalá vlastně studentka, absolventka, nyní ředitelka symfonického orchestru v Karlových Varech, Míša Káčerková, přišla a říká, potřebuju skladbu pro hornu a varhany. No tak myslím, podařila se nějak, jako není to ani dlouhé, naštěstí, že jo, asi 11 minut. No a hrála to teďka v létě v katedrále a pak prohlásila, že hnedka, že to budou hrát ještě s kolegou i jinde a tak dále. Takže věnuju se tomu rád.
1: Ale my musíme hrát taky hudbu.
0: Tak.
1: Takže pojďte na další skladbu a řekněte.
0: A bude to opět improvizace, tentokrát s mým dlouholetým kamarádem, kolegou Štefanem Bayerem, profesorem Hochschule v Regensburgu. A bude to ale na Moravě, na varhany v Doubravníku. Nádherné Výmolovy barokní varhany. Improvizujeme.

0: Teď jsme teda byli na návštěvě v Doubravníku, kde jsou umístěny ty varhany, na které hráli teď čtyřručně můj dnešní host Jaroslav Tůma. A říkal jste...
1: Stefan Bayer
0: kolega, z Německa.
1: A čtyřručně a vlastně také čtyřnožně.
0: A čtyřnožně, samozřejmě.
1: je to tak. Přiznám se, že když tu improvizaci poslouchám, tak vlastně nevím, co kdo hrajeme. Aha. Jo, to už mě prostě z mysli vytanulo, je to také z jednoho CDčka, kde těch improvizací je daleko víc a mezi tím samozřejmě je tedy stará muzika, kterou právě Štefan hraje jako host tedy u těchto varhán.
0: A tak zase hudba, co uslyšíme teď?
1: Ta ukázka od Heinricha Ignáce France Bibra, to je z Růžencových sonát a hrajeme s Lucí Sedlákovou Hůlovou, která hraje na barokní housle, barokní smyčec. A je to nahrávka, která vznikla v Horní Polici a tam je toho improvizování generál basu opravdu hodně. Myslím, že jsme se oba vlastně docela vyřádili. Zároveň je to hudba nesmírně hluboká, taková jako opravdu mystická.

0: Heinrich Ignác Franz Bieber, Rosenkranz Sonaten tedy.
1: Růžencové sonáty, ano.
0: Ano, v českém překladu, jak mě tady pomáhá můj dnešní host Jaroslav Tůma, tak jsme slyšeli taky jeho, ale i Luci Hulovou.
1: Ano.
0: Sedlákovou, tedy jak jste říkal,
1: Sedlákovou
0: obráceně
1: Hulovou.
0: Luci
1: ano.
0: Sedlákovou Hulovou. No a už jsme před závěrečnou ukázkou toho dnešního pořadu a tak se vás zeptám, zda máte naplánováno hodně koncertů dopředu?
1: Tak někdy koncertní příležitosti přicházejí i na poslední chvíli. Já tak nějak více žiju přesně tím, co se děje právě teď, takže zrovna o víkendu mě shodou okolností čekají 3 koncerty v Plasích, ve Sněžném a v Rožmitále. No, tak si to vemte, to jsou všechno nádherné příležitosti ke hraní. Ale na ten závěr, co zazní v zápětí, to se vrátíme, nebo já se vracím opakovaně, takže i tentokrát se vrátím na Svatou horu do Příbrami, kde jsou jedny z mých nejoblíbenějších varhan Vladimíra Šlajcha a je to právě nástroj, kde jsem udělal celého Bacha. Tentokrát tam ale budeme hrát s Karlem Paukrtem a to ještě na nástroj, který předcházel ty velké svatohorské varhany. To byl totiž pozitiv, který tam do dneška je, který se dá rozložit na 2 díly a my jsme s Karlem Paukrtem, který bohužel už není mezi námi, před řadou let nahráli mimo jiné Krebsovu skladbu a z ní uslyšíme 3. větu. Koncert a mol pro 2 varhany.
0: A než se tak stane, tak jenom upozorním posluchače, že jsme třeba někdy mohli mluvit o koncertech, které už byly v době vysílání našeho pořadu, protože tenhle ten pořad byl zároveň gratulační pro mého hosta, pana Jaroslava Tůmu. Ještě jednou přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, to potřebujeme ke každé práci.
1: Potřebujeme.
0: Ať už jsme varhaník nebo dělník.
1: Potřebujeme a vážíme si toho, když ho máme.
0: Tady je poslední ukázka a já jsem moc rád, že jste přišel.
1: Já jsem také rád. Děkuju za pozvání a těším se klidně zase někdy na shledanou.
0: Na shledanou.